0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já!
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmář. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že ti zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Rádio City Brno. Hit Rádio City Brno.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Moje ruka!
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a

0: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.

0: Dobrý plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
7: www.u-lucerny.cz.
8: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
9: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhal oční kliniky Oftal.
10: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
9: No, jako já.
10: Oční klinika Oftal.
9: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
11: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
15: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
16: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
17: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny. Když
2: nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na malé.

0: Ježkovský koncept. Chytře vymyšleno pro život. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Uchazeči o střední školu mají druhou šanci. Od dnešního dne se totiž mohou hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Přehled škol, které nabízejí volná místa, můžeme najít na stránkách organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek. 100 až 2 do oborů s talentovou zkouškou a 3 do oborů bez ní. Legendární stanice BBC má nového generálního ředitele. Do čela ikonické veřejnoprávní stanice usedne 57-letý manažer Matt Britain a nečeká ho nic jednoduchého. BBC se totiž nachází uprostřed vlny propouštění a čelí soudnímu sporu o 200 miliard korun ze strany Donalda Trumpa. Čeští hokejisté jsou zpátky ve hře. Nepovedené utkání proti Slovincům odčinili výhrou proti favorizovanému Švédsku. Závěrečná třetina góly nepřinesla a tak svěřenci trenéra Rulíka ovládli včerejší duel 4-3. Zítra je čeká výběr Itálie. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: 80 let lodní dopravy oslavíme nejen na Brněnské přehradě. Pro soutěživé fanoušky připravil dopravní podnik hru, která, jak už jsme vás informovali, probíhá až do pátku. Z Orloje na náměstí Svobody pak padají speciální skleněné kuličky. Vrcholem bude ale samozřejmě sobotní oslava na Prýglu. V Brně a na jihu Moravy se také dneska obloha postupně zatáhne a mohlo by dojít na přehánky. Teploměr ukáže až 23. Z Brna Jitka Valášková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Já to vždycky zapomenu dát pryč, když tady jsme sami dva, Davide.
2: Hele, mě připomíná to naše seskupení nějakou rockovou kapelu, jako začíná se nám to tady trošku rozpadat. Jednou přijdeš ty, jednou Jasmin.
1: A jo, tak takhle, já jsem chyběl, jednou Jasmin má absenci dneska a ve čtvrtek. Ona dnešní snídaní šampionu vyměnila za jinou snídaní.
2: Aha.
1: Tu televizní.
2: Dobře, to si budeme pamatovat.
1: Možná dorazí v průběhu. Kdo dorazí, ale určitě na koho se můžete těšit. Dobré ráno vám všem, do nás posloucháte. Je po 8. hodině speciální host kapela Jelen. Máte se na co těšit. Tak pojďme na muziku Charlie XCX.
0: Hit Radio City Brno.

0: 6 hodin, skoro 6 minut, ladíte úterní Hit Rádio Snídaní šampionů, krásné ráno. A mě by zajímalo, jestli jste udělali někdy něco pro vašeho kolegu. Jen tak, protože ho máte rádi. I když to třeba moc ekonomicky nedávalo smysl. Čemu se směješ, Davide?
1: No já jsem úplně věděl, že to budu mít celý život na talíři. No.
0: Ale tak celý život. Já ti jenom trošku vracím ten pátek. Když jste mi ráno v 8 volali a probudili jste mě po 2 hodinách spánku a ty jsi mi vynadal, že jsem si dovolil tady nebýt, jo? Tak vy jste něco takového udělali třeba jako já tady pro Davida. Davide, kauza skleničky, pojďme to vysvětlit. David si asi 2 týdny zpátky vybral na internetu skleničky.
1: Je to tak. A protože jsem je koupil na takové té bazarové platformě, tak bylo potřeba je vyzvednout kousek od studia, řekněme.
0: No, řekněme kousek. Pojďme říct, kolik ty skleničky stály? 250 korun.
1: Je to tak, i když původní cena je, dejme tomu, kolem tisícovky.
0: Tak a to jsem chtěl říct, že ono to nebylo úplně kousek od studia, takže 250 korun stály ty skleničky a já jsem 750 korun projel.
1: To by museli být přece na druhé straně Česka.
0: No tak ono to bylo na druhé straně jako města tady.
1: To je pravda.
0: Jo, takže, a ještě zácpy, takže David má skleničku, můžeš zacinkat, máš někde po ruce, prosím
1: dáme
0: tě.
1: Dáme dole.
0: Tak můžete věřit, že David má své skleničky a David má nejšťastnější ráno v životě teďka.
1: Je to tak. Míšo, ještě jednou díky před celým národem.
0: Není zač. No tak, víme, jaké ráno má David, víme, jaké ráno mám já v klidu a jaké ráno máte vy, to nás zajímá, začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud nás posloucháte a co právě teď v 6 hodin a 7 minut děláte. Číslo znáte 777 937 777 a teď další muzika. Tohle je Cyril, hezké ráno.

0: Tambelinin. Tohle je Cyril a taky úterní Hit Radio v 6 hodin a 10 minut s vámi Michal a David. Dobré ráno. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, co právě teď děláte a kde nás posloucháte. O tom bude minuta šampionů, ta startuje teď. Andrea České Budějce, právě zaparkováno před kanclem. Dobré ráno, rádio, musím se vám pochlubit. Můj syn včera složil maturitní zkoušku. Jsem na něj pyšná, to píše Monika z Varnsdorfu a akorát pije kávu. David dělá pro pekaře opravu, který má pořád málo. Jste super, rádio, děkujeme moc. David Žacléř, na ty jede na školní výlet a Danča do školy. Pozdravuji vás do rádia. Děkujeme. Anička Zavlíčková v Rodu právě teď v 6 ráno se snaží rozlepit oči u hrnku kávy a nerozlít to přitom všude okolo na faktury. Další zpráva, Roman Turnov, ahoj rádio, sedím u kompu a probírám se maily, popijím kávu a poslouchám vás. Tomáš Plzeň řídí tramvaj a nechápe, proč všichni cestující nastupují jen jedněma dveřma. Hezké ráno, šampioni. A taky píše Martin Cerekvice nad Loučnou. Dobré ráno, docvičeno a jedu do práce, mějte hezký den. Cerekvice nad Loučnou. Pane bože, velký vzpomínky.
1: Jak to?
0: Já o tom tu měl letní lásku, člověče.
1: Samrla.
0: Simona Pravcová. Už to je teda hodně let zpátky, jo? Myslím si, že už bychom se nepoznali. Ale to bylo velký, Davide. To bylo velký, tak já vám děkuju za vaše zprávy. Děkuju i Martinovi z Cerekvice, že mi připomněl letní lásku.
1: Třeba to je jeho současná partnerka.
0: To doufám, že víte. Tak když tak pozdravuj doma, Martine.
1: Ona bude vědět.
0: Coldplay, Paradise, 6 hodin, 12 minut. Posloucháte Hit Radio. Krásné ránko.

0: 7:15. 2 minuty k tomu, tohle je Dua Lipa Houdini na Hit Rádiu. Hezké ráno. Tak co ten hokej včera, co? To byla symfonie. Koukali jste? To byla jízda, co? Naši se na ledě předvedli 4-3 pro nás. Mělo to být teda 5-3, protože rozhodčí se taky předvedli.
1: No, já jsem si říkal, v dnešní době, kdy mají 1000 kamer přímo v hale, ty se na tohle zpětně nepodívají, to je úlet.
0: Já jsem začal doma křičet na tom gauči a nebyl jsem sám, já jsem měl otevřený balkónovky a teďka ono tam evidentně se koukali nějaký další lidi a už je po 6, už nemůžu říct, jaký slova tam padly, jo, ale asi to nejslušnější je, že tyhle vemena by měly jít pískat maximálně tak okres, jako jo.
1: Hele, já ještě připomenu, že jsi říkal, když jsme prohráli se Slovincema, že jsme vedli do té doby, než přišla k televizoru tvoje tchýně, ta hádám teda včera nekoukala, jo.
0: My jsme tam včera nebyli, my jsme byli u nás doma, okay. My jsme o víkendu jsme byli v Krnově, přímo u nich, ale teďka jsme byli doma v Praze. A dopadlo to. Takže dopadlo myslím, to. Myslím, že se nedívala. Takže, dámy a pánové, 4-3. Jsme včera porazili Švédy, nikdo to nečekal. Takhle, možná hokej nesledujete, začnete ho sledovat až ve čtvrtfinále, kdy vás to začne bavit. Já teda nevím, co se stalo, Davide, ale já začal ten hokej sledovat od úplného začátku. Poprvý v životě. Poprvý,
1: já jsem úplně v šoku.
0: Poprvý v historii. No tak. Kde hrajeme? Zítra
1: Itálie. Hrajeme s výběrem Itálie, naštěstí ne ve fotbale, ale v hokeji, tam jsou samozřejmě Italové silnější. Zítra to vypukne v 16:20, ještě připomínám, že jsme v tabulce prozatím na úžasném druhém místě, takže pánové, jen tak dál.
0: To je skvělý, já už jsem chtěl říct, že si Italové namažeme na chleba, úplně jako v pohodě, ale pak mě došlo vlastně v sobotu s tím Slovenskem, co se tam dělo, tak budeme doufat, že to dopadne, zítra 16:20, faníme.
2: V éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Kam utíkáš?
4: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
3: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
4: A rolety mají taky?
3: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
4: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
5: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
6: www.ham.cz.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: trenirkarna.cz.
11: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Siko, koupelny, kuchyně.
15: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
16: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
9: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
17: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
9: Hotel Pegas.cz.
18: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Brně v ulici Švédské Valy se srazilo osobní auto s dodávkou. Počítejte s omezením. A ve Hvězdoslavově ulici srazilo osobní auto cyklistu. I tady počítejte s omezením.
23: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City Brno.

0: Je přesně 6:30, minuta k tomu. Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Shakira v létě strádat nebude. Španělské úřady musí populární zpěvačce vrátit 60 milionů euro. Soud totiž rozhodl, že v roce 2011 nebyla daňovým rezidentem v této evropské zemi. A teď dobrá zpráva ze světa fotbalu. Na světový šampionát pojede i legendární Brazilec Neymar. Míčového kouzelníka povolali do reprezentace po 2 letech kvůli častým zraněním. Pokud si žena chce udržet muže, měla by mu lichotit. S takovým článkem přišel web novinky.cz. Při lichocení by se ale měla údajně vyvarovat sladkým řečičkám, které nefungují. Veškeré komplimenty musí být upřímně.
0: My tady nemáme jasmin, David, dneska by nám k tomu něco řekla.
2: Aby nám třeba dala nějakou lichotku.
0: Aby nám dala lichotku, stačí ti lichotka od muže?
2: No zkus to schválně, si to bude upřímně.
0: Tak nemám nic.
2: Tak já zkusím tobě dát teda jedno, jo. Michale, ty jsi tak neskutečně vtipnej.
0: Škoda, že to taky není upřímný, jo.
2: Bylo to upřímný.
0: Fakt? Jsi skvělý, Davide. Mám tě rád. Meredith Brooks, Bitch, na Hit Radio, veské ráno.

0: George Ezra, Shotgun, 6 hodin 38 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A pojďte se přiznat, už jste se někde radili s umělou inteligencí o tom, co napsat partnerovi během hádky? Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. To je aktuálním trendem, tak by mě zajímalo, jestli jste to někdy udělali, jestli jste se někdy poradili s umělou inteligencí, pokud jste se hádali s vaším protějškem.
1: Tak
0: to byla otázka na lidi hlavně teda.
1: Komplikované jsou samozřejmě hádky, které jsou live. Protože když na sebe řvete s partnerkou v kuchyni,
0: tak vytáhnou telefon.
1: Vytáhnou telefon. Ještě, Miláčku, co jsi řekla, můžeš si to nahrát?
0: Ale vlastně ona, ta umělá inteligence, dneska ty to můžeš jen tak jako pustit, ona tě poslouchá a jakmile začne něco říkat a ty začneš mluvit, tak ona přestane a začne tě poslouchat, jo. Takže myslím si, pokud by teda ale došlo k nějaké hádce, že umělá inteligence by jako absolutně nevěděla, co se děje, takže v tom je ztracená. Takže je to opravdu, pokud ten pár není spolu, takže ten screenshot si posíláte, jakoby, víš.
1: Prostě online hádka.
0: Prostě online hádka. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili, tady jen tak jako cvičně, tak třeba zpráva od ženy, jo. Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být: chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější, raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, to znamená, půjdeš třeba na pivo nebo do garáže, hele, podepsal ses vlastní ortel.
1: Je problém.
0: Je problém. Další, zpráva od ní. Aha, tak super, užij si to. Chlapská reakce přes AI filtr: díky, ale bez tebe to stejně nebude ono, těším se, až budeme večer spolu. Realita bez cenzury, jo? Překlad textu. Jestli se tam budeš bavit, tak doma neprojdeš ani dveřma. Nejlepší obrana je okamžitě otočit kompliment směrem k ní a nenechat se vtáhnout do argumentace. A teďka, ať nenadržujeme jenom nám chlapům, tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později, nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? V pořádku, pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu. Vlastně říkám se, že to není úplně špatný nápad s tou umělou inteligencí. Že to možná dokáže zachránit spoustu vztahů a já se ptám, kde se dá zaplatit premium.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte Maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
7: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
8: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Hit Radio.
19: 3 dny. Jedna trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
20: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
0: Tři čtvrtě na sedm, Hit Radio s vámi, dobré ráno, jak to vypadá na cestách. Informace pro vás, kdo někam frčíte autem, přidáme teď.
21: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 za sjezdem na D2 směrem na Prahu havarovalo osobní auto s nákladním. A pozor na nehody v Brně v ulicích Švédské Valy a taky ve Vjezdoslavově ulici. Dejte pozor.
22: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
23: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ránko. Global DJs 652. Mimochodem, minulý týden jsme ještě ráno zapínali vyhřívání sedaček a příští týden už budeme v autě pouštět klimošku na max, protože meteorologové hlásí první třicítky.
1: Je to tak, koukám, jak koukám, tak koukám, až do úterý samý slunce, ve čtvrtek trošku ještě zatažená obloha, ale jinak teploty nad 20 v úterý, příští týden dokonce 30 stupňů Celsia.
0: To je neuvěřitelný. Ale takhle, ruku na srdce, buďme k sobě upřímní, kdo se po zimě vleze do plavek? Já? To nebudu. Já jsem zjistil, čo večera vede, a my jsme to tady řešili asi 2 týdny zpátky, že mě na váze blikla taková magická hodnota. Poprvé bylo tam 100,4 kilo.
1: Jseš na 3 číslech, no.
0: Jsem na 3 číslech a hlavně mi přijde, že mám o 3 čísla jako menší oblečení. Jako fakt normálně se ty trička a všechny věci se nějak zdrcly. Do koho jsem dorost, jo, ale trička prostě, to je problém. Co ty? V pohodě po zimě?
1: Ale já jsem furt stejný, takže já jsem v pohodě.
0: Aha.
1: Co mi teda trošku vadí, je, že už nemáme takový to jaro, jak jsme byli dřív zvyklí, víš, takový jako pohodový kolem 15 stupňů, takový ten přechod mezi tou extrémní zimou a tím extrémním létem.
0: Myslíš takový ten pozvolný nájezd prostě.
1: Přesně tak.
0: Jo? Takže opravdu ze zimy přímo do léta. No hlavně, co nás taky čeká, tak proběhne brutální probuzení grilu ze zimního spánku. To už možná máte taky někdo za sebou. Ty jste grilovali, ne?
1: My jsme sice grilovali, ještě byla docela zima, takže jsme se všichni jako tulili ke grilu, aby nám nebyla zima.
0: Jo, vy jste se zapálili, spíš abyste se ohřáli, ne? Abyste ogrilovali.
1: Ale byla to pecka a strašně se na to těším.
0: No taky se těšíme. Tak určitě se těšíte i vy, na co se můžete těšit teď na Hit Radio, je Taylor Swift, The Fate of Ophelia, no a za malou chvíli taky zprávy v 7 s Davidem. Tak hezké úterní ránko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Evropy míří tropy. Podle meteorologů zahřeje náš kontinent po vládě ledových mužů teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům. Ve střední Evropě potom budou atakovat tropických 30. Do Česka přijdou největší vedra o víkendu. Nevypadá to dobře, to jsou slova Andreje Babiše na konto návrhů na zrušení poplatků za televizi a rozhlas. Nejen předseda vlády má přitom k plánovaným změnám ministra Otto Klempíře výhrady. Řada úřadů a ministerstev Klempířův návrh zkritizovala jako nekvalitní. Odporné, úplný úpadek. Tak to hodnotí včerejší utkání našich hokejistů média ve Švédsku. Tři korunky v úvodních třech duelech vyhráli jediný proti Dánsku. Připomínám, že český výběr se posunul na druhé místo tabulky, hned za vedoucí Kanadu. Další duel Rulíkovy družiny je na programu zítra proti Itálii. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Také Znojmo spustí službu Senior Taxi. Ta umožní od 8. července lidem nad 65 let a handicapovaným snáze se přepravit.

0: Po městě. Registrovat se mohou už teď, bez toho si totiž službu objednat nemohou. Za měsíc mají možnost uskutečnit nejvýš 6 jednosměrných jízd. Služba už funguje v mnoha jiných městech a je o ní velký zájem. Také dneska se obloha v Brně a na jihu Moravy postupně zatáhne a mohlo by sprchnout. Naměříme až 23. Z Brna Jitka Valášková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
2: Minutu po 7 ladíte Hit Radio, s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
3: Hezké ráno.
2: A dnes je výjimečný den pro jednu z nejlepších českých hereček.
3: Ale prosím tě.
2: Dáma s vrozenou grácí, Iva Janžurová, slaví 85 let. Všechno nejlepší přejeme. No a kdo slavíte dnes, 19. května, taky, tak i vám. Všechno nejlepší k narozeninám. Užijte si váš den, no a užijte si i další muziku. Všichni, kdo ladíte, třeba Činasky, slovenský Queen. Hezké ráno.
1: Hit Radio City Brno.

0: Pět minut po sedmé si dáváte Hit Radio, Činasky, slovenský klín, hezké ráno. Vzpomenete si na vaše nejoriginálnější lži, kterými jste krmili rodiče, abyste mohli jít na party, zakrýt průšvih ve škole, nebo třeba utratit peníze za blbosti? Asi všichni jsme to dělali, tohle se řeší v jednom příspěvku na Facebooku a nejvíc lajků tam měla lež, schválně Davide, jestli tě napadne, co to mohlo být.
1: Tak vzhledem k tomu, že jsi

0: to před chvílí řek.
1: Dobře.
0: Tak si tipnu, spím u kamaráda.
1: Je to tak, je to tak. Mami, spím u kamaráda. Ono ve finále to je, že nespím u kamaráda, že se nebude mučit na maturitu.
0: Že možná nespím vůbec, protože budu celý večer kalit.
1: Řekla, mami spím u Tomáše, budeme se učit, jo. Přitom Tomáš byl v komatu na diskotéce a my s ním, jo. Tak nás napadlo, že bychom se mohli zeptat vás, jaká byla ta největší vaše lež rodičům, nebo co třeba na vás vaše děti zkoušejí, to bychom chtěli vědět. Je něco takového, co máš, Davide? Ty vzpomeneš na své mládí. Já teda, jestli můžu nejdřív, já jsem vlastně asi nikdy nelhal, protože já bych dostal hrozně v řezubu.
0: OK, tak u mě si trefil jackpot tím spaním u kamaráda. To jsem párkrát použil, vždycky to vyšlo.
1: A kde jsi byl?
0: Byl jsem na diskotéce.
1: Fakt?
0: A nakonec jsem třeba vlastně u toho kamaráda i spal, takže ma to vlastně byla taková pololež.
1: Jo, počkej. Mm-hmm, že jsi to vlastně zkombinoval a že jsi vlastně tak jako úplně nelhal, chápu. No tak pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás sladíte. Jaká byla teda ta vaše největší lež rodičům? 777-937-777, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte jako zprávu, no a my k vám pošleme další hity Rehab nebo Rasmus, hezké ráno.
2: Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit

0: Rasmus and the Shadows na Hit Radio v 7.13. Největší lež rodičům je prý. Mami, budu spát u kamaráda nebo u kamarádky. O tom jsme se tady bavili před chvílí a David říkal, že to naprosto chápe, že to použil. Já teda nikdy, protože jsem se bál, že by se na to přišlo. Takovej strašpitel jsem byl. Nicméně ptali jsme se vás, jaká byla vaše největší lež rodičů, případně co na vás vymysleli vaši potomci. Přišlo od vás spousta zpráv, tak se tím nějak probereme. Řekla jsem, že jdu spát ke kamarádce, která od nás bydlela asi 15 minut a přitom jsem jela za cizím klukem asi 150 kilometrů. Naštěstí se na nic nepřišlo a nic nestalo a s přítelem jsme dodnes. To napsal anonym.
1: Hezky.
0: Terka z Plzně píše, moje největší lež byla, když jsem si na papírek napsala a vytiskla, že jedu na dvoudenní školní výlet a v závorce bylo sebou buřty v závorce, aby to bylo co nejvíce věrohodné. No a pak jsem následně s kamarádkou propařila noc v Plzni v kosmu a pak snídala ty studený buřty.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, co bylo s těma buřtama, tyjo?
0: Dnes jako máma dvou dětí si ťukám na čelo, ale bylo to jeden z těch nejlepších zážitků, věřím. Další zpráva. Mami, v autobuse bylo hrozný horko a mě uskly plavky, jak jsme jeli z bazénu. Tak zakrýval, že vůbec neplaval a plavky na sobě ani neměl oblečené. To napsal Robert. Další zpráva od Týny. Ahoj, nejprve chci poděkovat Davidovi, že obhájil lež spím u kamaráda, taky jsem ji několikrát použila. Šli jsme s kamarádkou na diskotéku a já pak u ní přespala. Lež to tedy nebyla, to až pak, když se mě mamka zeptala, a co jste holky dělali?
1: Spali?
0: Odpověď klasického puberťáka, dvojtečka. Já už ani nevím, mami. A to vlastně taky nebyla lež, já si to totiž fakt nepamatovala. To napsala Týna. Další zpráva od Míši. Dobré ránko, já jsem teda rodičům kecala téměř denně, ale daleko víc ve škole, protože jsem byla hrozný záškolák. A jednou jsem nešla na praxi a pak jsem učitelce řekla, že jsme autobusem srazili cyklistu a museli jsme čekat na záchranku a policii. Ona mi to samozřejmě nevěřila. A večer to bylo ve zprávách, že se to fakt stalo, ale někde v Čechách. A ona se mi pak omlouvala, že mi nevěřila. A vůbec si nepřišlo divný, že naše škola byla na Moravě a já taky. To je dokonalý. Máme tady hlasovku od Sony a to je zkušenost s její vlastní dcerou.
2: Ahoj, rádiáci. Hodně mě to teď pobavilo, sedla jsem do auta a slyším to téma a já jsem si úplně vybavila mojí dceru vlastně relativně nedávno, která, když jsem bez zaklepání vešla do pokojíčku, tam byla mlha jak na diskotéce, dcera úplně v klidu, vapovačku, nebo jak se tomu říká, prostě tu cigaretku, a tvrdila mi do očí, že je to powerbanka. Já jsem myslela, že se rozkočím jako vsteky, že se mi snaží prostě přesvědčit o tom, že to tak, jsem jí říkala, že je příliš přehřátá na to, aby asi nabíjela, a odešla jsem teda s naprostým šokem, že mi vlastně lhala do očí. A do dneška to považuji jako vlastně za naprosto bizární vtip, co ty děti vlastně jako zkoušejí z voka do voka na to, co vymyslejí, že někde jsou, tak to jenom pro pobavení, jo. Tak hezký den a děkuju, že takhle hezky vysíláte.
0: Děkujeme, to je skvělý, no tady by se dalo říct, že nabíjela, až se z powerbanky kouřilo teda. Jinak je teda pravda, že tahle výmluva, mami, já budu spát tam a tam, že je tak prokouklá, že tomu pořád prostě ty děti věří, co? Já teďka, když to vím, tak je mi úplně jasný, za mnou jednou přijde dcera a řekne, mami, já spím, teda, mami, tati, já spím tam nebo tam, já jí nebudu věřit. Vymyslete si něco lepšího. Tohle už je provařený. Pink! Runaway, tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 7:45, 3 minuty k tomu. Za malou chvíli taky aktuální doprava, tak hezké ráno, zítra, adio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
2: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26. 6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Edr.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Máte rádi atmosféru grilování, stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo 800. CZ.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
16: Toto je...
17: Dobravárt, vezeme vám pračku.
16: A co teď?
17: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
16: No, tak to si rozumím.
18: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na dálnici D1 směrem na Prahu za sjezdem na D2. Havarovalo osobní auto s nákladním. A na silnici mezi Šlapanicemi a Ponětovicemi se srazila dvě osobní auta. I tady opatrně.
20: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
21: Hitrádio City Brno.

0: Huntrix Golden, 7 hodin 30 minut, neboli půl osmé, jak chcete, posloucháte Hit Radio. Krásné ráno, za malou chvíli soutěž Rychlá pětka o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Umělou inteligenci bychom neměli brát doslovně, a to především, pokud se chceme radit o svém zdravotním stavu. Existují případy, kdy chatbot místo chemoterapie doporučoval alternativní léčbu. Lékaři radí, abychom s vážnějšími problémy vždycky raději navštívili lidského odborníka. No a u umělé inteligence zůstaneme. Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Ta se podle jednoho z nejbohatších lidí světa odchýlila od původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Podle soudu ale Musk podal žalobu příliš pozdě. Asia Express uzná letošního vítěze. První řadu populární show ovládla Jelítka, Babřinec Radílek a Tomáš Slavík. Celkovou výhru 800 tisíc chtějí věnovat na dobročinné účely.
0: Já teda musím říct, Davide, patřím do skupiny těch lidí, vás posluchačů, kdo jste to nikdy neviděl, ale ty jsi říkal, že tam padla teda výhra kolik?
2: No, pokud jsem se dobře dočet, tak 800 tisíc korun, což jasně, mi nepřijde za stolik, když jsem se kouknul zpátky do historie, tak věřte, že vyvolení reality show, která samozřejmě není úplně stejná, ale je v něčem podobná, byla vysílána už v roce 2005 a první cena byla 11 milionů korun.
0: Hezky. Tak Davide, možná bych měl udělat nějakou svoji reality show, že bys to zamás pak. Co ty na to? Co ty na to?
2: To si ještě promyslím.
0: Pojďme soutěžit. Celý tento týden hrajete v Rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Pátek, sobota, neděle 19. až 21. června. Přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a sledovat závody z různých míst. Kompletní program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu. A já se ptám, jestli jdete do toho. Tak pokud je odpověď ano, pište právě teď. Chci soutěžit a koho byste na motorky vzali sebou. A to nám napište na 777-937-777. Teď k vám letí Dan Barta. On má jet na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Dan Varta. On My Head na Hit Radio v 7.35. A pojďme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete v Rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP Brně. 19. až 21. června se to všechno odehraje a Grand Prix přiveze světovou motocyklovou špičku Marc Marquez, Jorge Martin a nebo třeba Filip Salač. No a o tohle si právě teď zasoutěží Vojta. Vojto, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Zdravíme do nového bodu. Ty jsi napsala, že by si...

0: vzal sebou tátu. Stefanové motorek?
1: Spíše formulí.
0: Tak, hele, motorky taky, hlavně ať to řve, ne?
1: No, jo, je to nejblíž dostupný.
0: No tak super, tak Vojto, pojďme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, který měsíc v roce je v pořadí 8.
1: Srpen.
0: Přesně tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje žlutý střed vajíčka?
1: Žloutek.
0: No.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Kolik gramů má 10 deka?
1: 100.
0: Mhm, bez váhání.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Vojto, který zvíře má na těle krunýř, do kterého se schovává a pohybuje se velmi pomalu?
1: Želva.
0: Ano. A poslední, 5. otázka, která tě dělí od výhry. Jak se jmenuje hlavní město Itálie?
1: Řím.
0: Vojto! Yes! Hele, nemáš tam náhodou taťku sebou?
1: Strejdu.
0: Strejdu. Jo, takhle strejdu. Tak zdravíme strejdu. Jak se jmenuje strejda? Jak se jmenuje strejda? Strejda Petr, o něm měl. Tak Peťo, Vojto, vy jste to zvládli, chlapáci. Vstupenky na Grand Prix, golf vstupenky na MotoGP v Brně, tak ty jsou vaše.
1: Dobře, děkujeme moc.
0: Tak moc si to užijte. Je, tak to je hezký, to je hezký. Tak zvládněte cestu, ať frčíte kamkoliv, vstupenky posíláme a zase někde ozvěte. Čau.
1: Děkujeme.
3: Díky.
0: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Direction, Story of My Life. 7.41, tohle je Hit Radio. Máte rádi jeleny? Skupinu jelen? Tak to buďte u Hit Radia i po 8. Právě kapela Jelen bude hostem Hit Radia, nebo takhle, alespoň část jelení smečky. Jindra Polák, kytarista Pepa Málek a Adéla Orlová, která hraje na akordeon, zahrají nám taky živě, probereme, co chystají na letošní rok, no prostě je pořádně vyspovídáme, tak těšte se, skupina Jelen po 8 tady na Hit Radiu. Na co se můžete těšit za chvíli, tak jsou další hity Imagine Dragons, taky Offenbach, Norma Jean Martin, no a samozřejmě, tak jak jste zvyklí, přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno sviští.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
11: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
12: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
15: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
18: Moje ruka! Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
19: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně na křižovatce Drčkovy a Holcovy ulice se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky. A ve Znojmě v Rooseveltově ulici se srazila taky dvě osobní auta. Počítejte s omezením.
21: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.52, posloucháte Hit Radio a všichni žijeme. Nic se nestalo. O čem se bavíme? O půlnoci nám nad hlavami prosvištěl kosmický šutr o velikosti autobusu.
1: Já jsem tu zprávu taky čet a když psali, že to bylo opravdu zemi blízko, tak jsem si představoval, že to někde třeba i lízlo, jako třeba špičku Eiffelovky, jo. Nakonec jsem se dočet, že to bylo zhruba 90 tisíc kilometrů od Země, což ale je na kosmické poměry opravdu blízko.
0: To jsem chtěl říct, že to je ve vesmíru v podstatě takový, čemu to přirovnat, takový, představ si, že jdeš na nákup někam do hypermarketu a parkuješ, jo, a někdo to dá opravdu jako k tobě, to auto, ty parkování na těsno, dalo by se říct. Jo, jenom teda pro představu, měsíce od nás asi čtyřikrát dál. Takže všechno to dobře dopadlo a je to vlastně dobře, protože myslím si, že kdyby to do nás třísklo, bylo by to fakt škoda, protože ten včerejší hokej se Švédskem byl fakt dobrý. A představ si, že bychom teďka si nemohli užívat ty emoce. Ty emoce. Miles Smith, 7.53, další muzika pro vás. Hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Všude dobře? Domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prezident Pavel si u veřejnosti mírně pohoršil. Hodnocení hlavy státu se v posledních průzkumech oproti loňskému roku liší o 0,3. V průměru mu tuzemská společnost dala známku 2,9. V hodnocení polistopadových prezidentů mu momentálně patří třetí místo za Václavem Havlem a Václavem Klausem. Naopak jeho předchůdce Miloš Zeman je poslední. Donald Trump stíhá vedle práce amerického prezidenta ještě obchodovat. V prvním čtvrtletí letošního roku strávil na burze hodně času. Obchodoval přitom s cennými papíry v hodnotě 4,5 miliardy korun. Mluvčí Trumpovy společnosti Trump Organization ale trvá na tom, že prezident do investičních rozhodnutí nijak nezasahuje. Vítězství našich fotbalistů na světovém šampionátu nebudou komplikovat jenom soupeři, ale taky počasí. Podle poslední analýzy se až čtvrtina všech zápasů odehraje ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Obavy navíc vyvolávají také potenciální bouřky a kous z lesních požárů. Připomínám, že turnaj začíná už 11. června. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: 80 let lodní dopravy oslavíme nejen na brněnské

0: Přehradě. Pro soutěživé fanoušky připravil dopravní podnik hru, která, jak už jsme vás informovali, probíhá až do pátku. Z Orloje na náměstí Svobody pak padají speciální skleněné kuličky. Vrcholem bude ale samozřejmě sobotní oslava na Prýglu. Brně a na jihu Moravy se také dneska obloha postupně zatáhne a mohlo by dojít na přeháňky. Teploměr ukáže až 23. Z Brna Jitka Valášková.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Hitradio. 8 hodin, 2 minuty, ladíte úterní Hitradio snídaně šampionů, krásné ráno. To, co jsme slíbili, je tu. Kapela Jelen, dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno, dobré zdravíme ráno. Všechny posluchače.
2: Je tady s náma část Jelení smečky, Jindra Polák, ahoj, Adela Orlová a taky Pepa Málek. Ahoj. Tak my si úplně na start pustíme vaši nejnovější tvorbu Toulaví zpěváci. Může být, pak se o tom něco povíme?
3: Určitě.
2: Tak jdeme na to.
1: Hitradio City Brno.

0: Jelen a Adela Orlová na Hit Rádiu. Toulaví zpěváci v 8.05, no a skupina Jelen je našimi hosty. Dobré ránko všem, kdo jste dorazil.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ještě jednou připomínám, je tady s námi Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová. My jsme teďka slyšeli píseň Toulaví zpěváci, což je vaše nejnovější tvorba. A Jindro, ty se vrátil k Jiřímu Suchému a vlastním dětským vzpomínkám. Co se muselo stát, aby se rozhodl pustit do světa

0: vlastně první jelení písničku pro děti.
1: Tak tam právě sedělo to, že my chystáme na léto náš vlastní festival Jelenfest, který je zaměřený hodně na rodinu a hodně na rodinu s dětma. A říkali jsme si, že bychom chtěli udělat nějakou písničku pro děti, kterou bychom si tam s nima mohli zaspívat. A já jsem si vzpomněl právě na tuhle písničku, kterou jsem jako malej zpíval s mojí babičkou a měl jsem jí hrozně rád, byla to taková moje zamilovaná. Když jsem jí zahrál klukům, tak nám okamžitě sedla, protože i tematicky k nám fakt jako sedí titulový zpěváci, to je víceméně náš život v kostce. A zahráli jsme si ji a zjistili jsme, že opravdu nás baví, ta melodie je krásná, takže jsme si říkali, že bylo fajn si ji připomenout a vypustit ji do světa.
0: Já teda za sebe musím říct, že to podle mě není písnička jenom pro děti, protože když to tady hrálo, tak jsem říkal, zapalte ohně, připadal jsem si jako u táboráku. Vrátilo mi to opravdu zpátky do toho dětství. Jindro, ty jsi zmínil Jelenfest, 20 zastávek po celé republice, jestli říkám správně. Tak. Celé to odstartuje 5. června v Praze a ono vlastně nepůjde o obyčejné koncerty, ale z koncertu se stane takový rodinný výlet. Tak by nás zajímalo, kdy jste si vlastně řekli jako skupina, že koncert už je málo, že z toho chcete udělat celý den.
1: Tak my jsme tím trošku navázali vlastně na takovou naší akci, která se jmenuje Jelen a přátelé, kterou jsme dělali vlastně třikrát v Přibyslavi, kde je více jak půl kapely doma. A je to vždycky jako odpoledne právě, kde jsme se sešli jednak s fanouškama, s celýma rodinama a s lidma, který máme rádi i jako z té hudební branže, který tam byli jako naši hosti. A říkali jsme si, že bylo fajn tenhle ten koncept vzít a trošku ho posunout dál. Takže tohle to je vlastně takový pokračování toho našeho Jelena přátelé a zároveň bychom chtěli trošku přivíst takový kousek naší O2 arény, kterou jsme měli na podzim lidem, kteří se tam třeba nedostali do všech regionů.
0: Jasně, rozumím. No a Adel, ty do toho jeleního světa přicházíš vlastně nejčerstvěji, tak jak na tebe působí kapela, která si sebou vozí nejenom jako publikum, ale skoro takovou celou rodinnou komunitu?
2: No na mě to působí hrozně hezky, jako to je právě jedna z věcí, co se mi hrozně líbí tady na téhle kapele, na Jelenovi, to je ten přístup k těm fanouškům a to prostě, že se tam, jakože to je fakt, že se tam máme rádi, to hrozně
0: jasně.
2: Super, no.
0: Jaký to je vlastně zpívat písničku, která má v sobě teda kus Jindrova dětství, taky vlastně Jiřího Suchého a dnešní jako děti na festivalu, jaký to je pocit?
2: Pro mě je to popravdě, mě to období jako Jiřího Suchého a Semaforu hodně minulo, protože jsem prostě už jiná generace, ale to, že právě jako se vybrala tady tahle ta písnička, že ji natočíme a budeme ji zpívat na těch Jelenfestech, tak to pro mě byla jako hrozně zajímavá a jako hrozně fajn zkušenost, protože
0: až vlastně podsta, dalo by se říct.
2: No, a jakože já jsem potom začala poslouchat i ty další věci, vlastně díky tomu objevuju vlastně tu tvorbu třeba toho Jelenfestího.
0: Ty jsi nedávno taky vydala svoje album, o tom se pobavíme, já se ještě vrátím k těm koncertům nebo k Jelenfestu. Co tam všechno bude, na co se teda můžou všechno děti těšit? Nebo nejenom děti, ale vlastně celá ta rodina, celá ta familie, která vyrazí na Jelenfest.
1: Tak bude to vlastně celodenní program, začneme už ve 3 hodiny odpoledne a ze začátku uděláme vyloženě koncert pro děti, kde vlastně zahrajeme pár našich jeleních písniček, ale zahrajeme i dětské písničky a chceme do toho děti hodně zapojit, aby si zaspívali s náma, byli v tom, zahráli si na nějaký nástroj a tak. A pak vlastně Adéla tam bude mít svůj recital, kde představí právě písničky ze své nové desky. Na každém tom koncertě bude jeden speciální hudební host, který bude mít svůj koncert a na závěr bude velká jelení show, to bude prostě ten náš závěr toho dne, kdy budeme začínat někdy kolem 8 hodiny ten náš koncert a končit tak jako kolem tý 10, aby i právě ty děti to zvládly a hezky. Nám je vždycky hrozně líto, když vidíme ty tatínky, jak tam stojí a na zádech jim spí to dítě a oba se tam klátějí a tak si říkáme, že tomu se chceme vyhnout. A vlastně celý den tam bude nějaký program, budou autogramiády, budou soutěže, budou takové věci, kde se lidi vlastně budou moct zapojit a potkat i s náma.
0: Bude se hrát, bude se zpívat, bude se tančit. No a já musím prozradit, vy jste dorazili do studia vybavení nástroji. A já tady v playlistu mám teďka Jelen Magdalena, což je jako jednoduchý to tady zmáčknout, pustit, můžeme hrát, ale tak, že bychom to takhle stáhli a že bychom si tu Magdalénu dali živě, co vy na to?
1: Tak já myslím, že to můžeme zkusit takhle po ránu, uvidíme, jak nám to půjde.
0: Tak jdeme na to. Jelen Magdalena živě na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Velká paráda. Já si připadal jako na soukromém koncertě. Moc vám děkujeme. Posloucháte Hit Radio, s námi skupina Jelen, tohle byla Magdalena živě, Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová, ještě jednou hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Ráno.
0: Adel, bylo slyšet, jak jsi se krásně přidávala, jak to tam krásně zapadlo do toho komplexu a my musíme připomenout, že tobě 15. května vyšlo debutové album Venku se stmívá, je tak. Řekni nám, co se člověku honí hlavou, když najednou pustí ven 10 vlastních songů? Jaký tam je to očekávání? Je tam nějaký strach nebo nějaké napětí?
3: Já myslím, že tak jako všechno dohromady. Já jsem se na jednu stranu strašně těšila na to, až budou ty písničky venku, protože jsou to některý, jako jsou tam starý třeba 5 let, že se mnou byly fakt jako dlouho a byly prostě u mě v šuplíku a měla jsem je jenom já a teďka konečně přišla ta chvíle, kdy si je můžou poslechnout i ostatní lidi. Tak já na jednu stranu jsem se moc těšila, na druhou stranu tam máte vždycky v hlavě takový to a co na to řekne tamten a tamten a co si bude myslet babička, až uslyší tuhle písničku a takhle. No, takže jako taká směs pocitu, ale hlavně jsem vděčná, že prostě, že ty písničky můžou jít ven a co se stane, to se uvidí.
0: Jasně. No a Jindro, Pepo, vy už máte za sebou spoustu desek, spoustu koncertů, zásadních, obrovských momentů. Vidíte třeba tady na Adele tu nervozitu a to šílenství okolo toho debutu?
1: Co, Pepo, vidíš na Adele?
2: Já na ní nevidím, úsměv na tváři.
1: Ona, Adele, je taková, že klame tělem, jo. My, i když jsme vlastně hráli úplně první koncert spolu, tak to bylo takový, my jsme se jeden den potkali, zkoušeli jsme, druhý den jsme měli koncert hned v Litomyšli, prostě v klubu před lidma a Adéla to dala úplně na první dobrou, jako kdyby tam s námi byla vody jak živa. Jo. Já jsem říkal, to není možný, ona vůbec není nervózní a pak jsme přišel do šatny a tam ona seděla, klepala se a říkala, bylo to dobrý. Já jsem říkal, bylo to úplně super. Takže to vůbec není na ní poznat, ona hrozně klame tělem.
0: No, Adéla se směje, takže babička je spokojená, všechno je v pořádku teda.
3: Babička všechno schválila,
0: no, tak dobrý. Když je spokojená babička, tak tam už není co řešit. Jinak Adel, tvoje deska je hodně klidná, taková akustická, osobní, je to tvoje přirozená poloha a nebo si prostě odmítat do toho debitu dělat nějaký zbytečný, jako to říct, ohňostroje?
3: Já si myslím, že to je jako hodně pro mě jako přirozený psát tady tyhle ty klidnější, melancholické věci a je to i hudba, kterou jako já ráda poslouchám. A vlastně jsme se s Martinem Ledvinou, který tu desku produkoval, rozhodli, že to chceme vlastně zachovat v těch písničkách. Takže to nebylo něco jako uděláme akustickou desku a ještě nevíme, co na ní bude.
0: Jasně.
3: Ale chtěli jsme těm písničkám prostě dát to, co potřebujou.
0: Chápu. No a Adélo, ty na Jelen Festech budeš mít vlastní 20-minutový set, jestli říkám správně, s kytarou a budeš vystupovat s Jeleny. Kde je za tebe větší tlak, jestli když jsi sama teda před lidmi, anebo v kapele, jak kdybys to měla porovnat?
3: Tak já momentálně jsem určitě jako víc nervózní z toho hraní, který budu mít sama, protože to je něco, co je pro mě celkem ne úplně nový. Já jsem jako hrávala i předtím svoje věci, ale teďka, jak to poslední dvě sezóny bylo jako hodně s Jelenem, hodně na pódiu, hodně společně, tak se bojím, jestli jsem to nezapomněla. Tak to se ukáže v létě, ale doufám, že to bude hezký oboje.
0: Já si myslím, že tam je takový ten prvotní přirozený strach, ale jakmile budeš na tom pódiu, tak to tam takhle bude skákat, to bude tam.
3: Ono je to tak většinou, že jsem nervózní předtím a pak to opadne a pak se to z toho vyklepu potom.
0: Kapela Jelen našimi hosty pustíme všude zdejší teďka tady z počítače a pak bychom si mohli zahrát ještě, samozřejmě si popovídáme Bílý klávesy, co vy na to?
1: To bychom mohli.
0: Tak všude zdejší na Hit Radio v 8 hodin 18 minut. Krásné ráno.

0: 8.21, posloucháte Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, stále tu s námi jsou vzácní hosté. Část Jelení smečky. Skupina Jelen, Jindra Polák.
1: Krásné dobré ráno.
0: Pepa Málek.
2: Dobré ráno.
0: A Adela Orlová.
3: Dobré ráno.
0: Krásné ráno. Pojďme připomenout ještě posluchačům, kteří se připojili až teď, co chystáte na léto, to je Jelen Fest. Začínáte 5. června ve Žlutých lázních v Praze. Pojďme připomenout, na co všechno se tam můžou teda naši posluchači těšit, když dorazí s rodinou, bez rodiny, s kýmkoliv. Na co, co všechno je tam čeká?
1: Tak začínáme opravdu 5. v Praze, 6. se tam ještě zopakujeme ve Žlutých lázních. Bude to 20 zastávek ve všech regionech a vlastně je to rodinný festival, kde zahrajeme akustický koncert pro děti. Adela tam zahraje svůj recitál z nový desky, bude tam vždycky hudební host, večer bude velká Jelení show a v mezičase budou podpisovky a aktivity s kapelou a aktivity bez kapely a soutěže a všechno možný, takže bude prostě na celý den zábava.
0: Jeleni si prostě řekli, že koncert je už málo, takže se z toho udělá celý velký pohodový den. Co kdybychom si zahráli song Bílý klávesy? Ještě než to zahrajeme, tak Bílý klávesy mají velkou koncertní energii. Co tady v tom songu podle vás nejvíc funguje naživo, když ho hrajete?
1: Tak my jsme ho vlastně poprvé zahráli naživo jako duet s Adélou v O2 aréně teďko na podzim, protože předtím jsem vždycky zpíval sám a myslím si, že to získalo ještě úplně další rozměr a moc mě to baví vlastně, když se tam spojí ta ženská a mužská energie v té písničce.
0: No Adél, otázka na tebe, když stojíš na pódiu s Jelenem, cítíš se víc jako host, parťačka, nebo už jako opravdu součástí smečky Jeleni?
3: Tak už asi jako součást.
0: Takže jako smečka.
3: Celkem, no.
0: No a kluci, vy máte za sebou spoustu hostů. Jak poznáte, že někdo do toho jeleního světa vlastně jako zapadne i hned? Nejenom lidsky, ale hlasově. Jak to u vás je?
1: Tak hlasově třeba s Adélou to bylo okamžitě jasný. Když jsme slyšeli, tak tam bylo jasný, že zpívá krásně. A když jsme si společně zaspívali, tak se to okamžitě sedlo. A tam je vždycky důležitý opravdu to tím, že my jsme parta a že to funguje hodně po té lidské stránce, tak aby ten člověk, který přijde tam opravdu zapad. A i to s Adélkou fungovalo úplně na první dobrou, protože ona je fakt v pohodě a je hrozně milá, hrozně hodná a taková otevřená. A šla do toho naplno a to je hrozně důležité.
0: Připomínáme taky, že Adéla má venku album Venku se stmívá, to vyšlo 15. května, takže kdo chcete, můžete si ho poslechnout online na streamovacích platformách, určitě taky i na YouTube, pravděpodobně. Tak a že bychom si dali ty Bílý klávesy, těším se na to, těším se na refrén, tak dáme si to živě tady na Hit Radio. Jak budete připravený, stačí mávnout.
1: Tak mávám, máv.
0: Tak pojďme na to.

0: Bílý klávesy, jelen živě na Hitrádiu, krásné ráno. Připomenu, jeleni s námi živě ve studiu, Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová. Tak, pojďme na tu speciální pozvánku, která by měla být opravdu od srdce na plánovaný chystaný Jelen Fest, který vlastně startujete v Praze 5. června, tak proč by měli za vás tři, nejdřív začneme u Jindry, potom u Adel, potom u Pepy, proč by měli lidi dorazit?
1: Tak my vás hrozně rádi uvidíme na blízko, protože tohle to bude opravdu celý den, kdy my se těšíme na to, že budeme s váma, že si užijeme to, že se budeme moct popovídat, pozdravit se a všechno tohle to, protože je to věc, která nám chybí, už se nám po ní stejská. Takže doražte si samozřejmě poslechnout muziku, doražte si poslechnout všechny interprety, doražte si užít hezký rodinný odpoledne a hlavně přijďte se s náma pozdravit, protože se na vás moc těšíme.
2: Já se na to taky moc těším a myslím si, jak říkal Jindra, že to bude jiný oproti třeba těm festivalům, kdy je jedna kapela za druhou a nestihneme se ani pozdravit, že to prostě přesně bude takhle, že se uvidíme víc na blízko a máme připravený bohatý program, takže se těším moc.
3: Určitě doražte, dlouho jsme se spolu neviděli, takže spolu strávíme vlastně celý ten den a bude tam určitě mimo jiné i dobrý občerstvení, takže se máte kromě hudebního zážitku na co těšit taky.
0: Tak jde takhle podrobnosti na jelenmusic.cz. Moc vám děkuju za návštěvu, jsme moc rádi, že jste tady byli a těšíme se.
1: My moc děkujeme za pozvání a vidíme se v létě. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Když potřebujete brýle, tak
1: Pop Optik.
0: Když kontaktní čočky, tak
1: Pop Optik.
0: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
1: Pop Optik.
0: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
1: Pop Optik.
0: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
2: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na výjezdu z Brna na Svitavy u Globusu jsou na vozovce v levém pruhu rozházené tvárnice. Projíždějte opatrně. A v Brně na křižovatce Drčkovy a Holcovy ulice se srazila dvě osobní auta. Dejte pozor.
1: Hit Radio City Brno.

0: Hit Radio, Lady Gaga, The Dead Dance. Za moment 8:45, krásné ráno, a já se ptám, už jste unavení ze všech seznamek? No tak nechte partnera vybrat své prarodiče. Nový trend ukazuje, že stará škola má na Tinderu úplně jiný měřítka. Je tady příběh jedné mladé dívky, která nechala svého 80-letého dědečka swipovat právě na Tinderu, aby jí našel ženicha. No a výsledkem bylo, že okamžitě letěli do koše všichni borci s tetováním, všichni borci bez trička, s drahým autem na fotce, a nebo ti, kteří podle děti v životě nedrželi v ruce lopatu. No a jak víme, tak dědové na tohle mají velký čuch. Takže holky, ženy, dívky, jestli nemůžete na seznamce narazit na normálního chlapa, možná máte jenom nastavený špatný filtr. Dejte telefon dědovi, on vám to vyfiltruje. Za malou chvíli další parádní muzika, Kygo, Zack Abel, Nile Rodgers, For Life, tak Single X, tady na Hit Radio v 8:42. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
13: A čelovky vaření a papání?
14: Máme.
13: A batůžek malý a velký?
14: Máme.
13: A co boty a botičky do každého počasí?
14: Jasně, že máme.
15: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
16: Trénírkárna.cz.
17: Hej ty,
16: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.
19: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, here to stay.

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Rihanna, Calvin Harris. We Found Love, 8.57, tohle je Hit Radio. Z úterní snídaně šampionů je to pro dnešek vše. Díky, že jste poslouchali. Připomenu, že dnes po 8 se u nás stavili jeleni, část skupiny Jelen, zvali nás na jejich Jelenfest, který startuje 5. a 6. června v Praze. 20 zastávek po celé republice, festival pro celou rodinu, tak kdybyste si chtěli dát rozhovor zpětně, budete moct během dne jako podcast na webu hitradio.cz nebo na streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Já jsem Michal, přeju vám bezva úterý a zítra v 6 budeme komplet i s Jasmin, tak se mějte pěkně a ahoj. Hit Radio.
2: Přeji krásné ráno. Možná, že čekáte na dopolední Blaho s Ondrou Blaho, ale já přicházím s nabídkou Láža Bláža s Peťou Tomanovou. To by šlo? No a tu 9. hodinu samozřejmě odstartujeme s pozitivní zprávou, ale nejdřív se podíváme na nejlepší dopravní servis z Brna okolí. Podíváme se na D1, 191. kilometr směrem od Prahy na Brno. Tak tady se střetlo osobní auto s dodávkou. Počítejte určitě se zdržením v koloně. Potom tu máme ještě hlášení na trase ze Znojma k hraničnímu přechodu Hatě za Chvalovicemi. Tak tady bude probíhat údržba svodidel. A ještě tu máme, já se podívám, jestli tady nám hatí nějaká dopravní nehoda vaši cestu, ale vypadá to, že ne. No, kdybyste měli na to úplně jiný názor, tak samozřejmě zavolejte. Vaše dopravní info na 546 220 220.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
14: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
15: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace Cermat. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Donald Trump na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu. Ty byly plánované na úterý. Trump to oznámil na sociální síti, kde zároveň bez podrobností napsal, že se teď konají vážná jednání. V nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar. Ten v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním takřka 3 roky nehrál. Trenér Carlo Ancelotti historicky nejlepšího střelce Brazílie zahrnul mezi 26 hráčů, které povolal do týmu pro finálový turnaj.
1: Hokejový servis Hit Radia.
15: Čeští hokejisté na mistrovství světa odčinili fiasko se Slovinci.

0: Naši ve včerejším duelu porazili obhájce bronzu Švédy 4-3. Češi měli vynikající vstup do zápasu a přesně po 13 odehraných minutách vedli už 3-0. Prosadili se Blimel, Kubalík a Fleck. Komplikací bylo vyloučení obránce Ščotky na 5 minut a do konce utkání, čehož Švédové využili do přestávky ke snížení na 2-3. Náskok pak ve druhé třetině navýšil Černoch, Švédové ale odpověděli dalším zásahem v početní výhodě. Další gól už ale nepadl. No a další zápas hrají naši zítra proti Itálii.
1: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Zapomněli jste si doma bundu? To vůbec nevadí, protože dneška na maxima hlásí 20 stupňů, to bude nádhera. Vlastně krása střídá nádheru, protože teď máme úplné jasno, potom se to vystřídá s polojasnem, potom zase bude jasno a potom zapadne sluníčko, takže dnešek bude úplně naprosto ideální. No a zítra, tedy ve středu, má být polojasno 21 stupňů a ve čtvrtek namíříme ještě o 2 stupně více, 23. No a pak to bude jako vzestupně, protože vemte si, že v neděli bude 27. To už je na koupání.
3: Hit Radio City Brno.
2: Máte děti a přemýšlíte někdy, jak je sofistikovaně zabavit? Já vím, jak, já vám řeknu. A teď pojďme na Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: Čau, Slav Tonight na Hit Radio Svete Brno. 9 hodin, 13 minut a možná se právě teďka vyskytujete v práci, možná ještě čekáte někde na šolinu, máte nás v učích, v uších, ale jak často se vyskytujete v Brně na Mendláku? Možná tam jenom právě přestupujete a jestli máte děti, dost možná tam budete už za chvilku pečení, vaření. Konkrétně teda v areálu u Pivovarské ulice, tak tam má vyrůst nové dětské sportovní kulturní centrum. A jako to ne, nebude to jenom další místo, kde třeba rodič řekne, běž si hrát, já si tady na lavičce na 3 minuty odpočnu a za 8 vteřin uslyšíte, mami dívej, tati pojď sem. Ne, tady to bude multifunkční sál, jo, a ten má sloužit na sportovní i kulturní akce. Takže přes den tam klidně může lítat nějaký florbalový míček, odpoledne děti a večer tam zase budou možná lítat vaše emoce, emoce rodičů na nějaké školní besíce, jo. Ale co je důležitý, tak součástí má být i mateřská školka pro 3 třídy, takže jestli hledáte, to je dobrá zpráva. Potom taky školní zahrada, nové zelené zázemí, což je skvělý, protože Brno si myslím, že potřebuje místa, kde se děti tak nějak vybíjí legálně a taky bezpečně, že? No a jak to teďka, jak to probíhá? Radnice Brna Střed teďka čeká na dokončení té projektové dokumentace, ale před samotnou stavbou má přijít ještě jako archeologický průzkum. A to víme, že tady v Brně nikdy nevěstí nic dobrého, takže je to i malá šance, že než děti dostanou nové centrum, tak se tam najde třeba ještě nějaký hrnec z pravěku. To je dost možný, že? Každopádně pozitivní zpráva je jasná dnešního dne. Zanedbaná plocha u Mendláku by se měla proměnit v místo pro sport, kulturu, školku, volný čas. No a jednou, až tam děti budou běhat, rodiče odpočívat a učitelky počítat děti, tak si můžeme říct, Brno je zase o kousek víc v tom, že myslí na rodiny. Je pohoda, ne?
1: Vezmu tě, má milá, rovnou k nám. Kolem louky, lesy, hej, na bran. Všude samá.

0: Leony Faded Love na Hit Radio City Brno, a kdo nás ladí pravidelně, tak ví, že 9. hodina se vždycky očpuntuje pozitivní zprávou. Tu jsme měli nové multifunkční centrum pro děti na Mendláku. Ale tak jako co mám dělat, když je těch pozitivních zpráv víc? Přece si to nenechám pro sebe, že jo? A tuhle, i kdybyste slyšeli po 10., tak pořád na srdíčku zahřeje. Mrkneme se na pohádku, jak pan Zdeněk Machař objevil 16 milionů na účtě. A ne, prosím, to není pohádka. To je brněnská realita, moji milí.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
13: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posazením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
17: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
18: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
19: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Disturb the Sound of Silence na Hit Radio City Brno. A já rozhodně vím, kdy ticho zavládlo úplně u všech. A to, když jsme se dozvěděli o požáru, který schvátil záchranou stanici ve Slatině. Ale my Brňáci i nebrňáci, my nikoho nenecháme ve srabu s takovým osudem. Ornitolog a zachránce zvířat Zdeněk Machař, on zažívá obrovskou vlnu solidarity. A když jsme mu volali minulý týden, tak měl prosím pěkně na účtě 2 miliony korun od dárců a takovou měl reakci.
1: Všem obrovské díky, jo, a jenom právě díky té podpoře těch lidí, jo, kterou ani vlastně netuším, jo, ale cítím to. Jo, protože tam, kde se pohnu, prostě na mě mávají, jak na... Jo, to je v obchodech, děvčata, starší dámy na mě skáčou, jo. Cítím, že jo, je to až neskutečný.
0: A dokážete si představit tu reakci, když šel na svůj osobní účet a tam našel 16 milionů? Já si myslím, že odpadl. A určitě nejsem sama, která je šťastná, že ve svém celoživotním pomáhání zvířátkům může pokračovat. A nejenom, že penízky použije teda na vybudování nové záchranné stanice, aby ptáci, kteří se zotaví, tak se mohli postupně vracet do svého přirozeného prostředí. Ano, pejsci k tomu taky mají co říct, ale taky část peněz věnuje ostatním záchranným stanicím. To je boží. No ale ať jenom nepláčeme od dojetí, jo. Víte, že Zdeněk pozná, co jaký pták potřebuje jenom po telefonu?
1: Když mě lidi ptáky dávají k telefonu, jo, abych podle hlasu poznal, jak se ten pták cítí, jo, jestli požaduje krmivo, nebo má úzkost, nebo je raněn, jo. A ne, bavím se, co to je za druh, protože to mám zmapovaný všechny ptáky.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Nerobi komu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou.

0: Krištof a Rubikon na Hitrádiu City Brno. Mohla bych vám tady vykládat, jak jsem věděla, že Rubikon je řeka v Itálii. Ne, vůbec jsem to nevěděla. Já tuhle písničku znám tak dlouho a já jsem si myslela, že to je jako Rubikova kostka. Ne všemu rozumím. Ale tomuto, co jsem viděla teďka, tak taky nerozumím, jo. Čím dál víc vidím častěji nějaké holčičky, co jdou venku s plyšovým koněm, jo. Teda to je jenom hlava koně, která je na tyčce, jo, a oni předstírají, že na tom koni jedou. Tak si říká, a tak my jsme měli barbíny, dneska frčí něco jiného, ne? Koně s tyčkou, no. Ale moment, jo, v hobby horsingu bude dokonce mistrovství světa. Počkejte si na to.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás. Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl Technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
8: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Devátou hodinu nám uzavírá Fergie Big Girls Don't Cry na Hit Radio City Brno. Ale já si myslím, že velký holky klidně můžou brečet. Doufám, že vy nebrčíte někde v koloně. Mám pro vás nejlepší dopravní servis Brna okolí. Na Brněnsku na příjezdu do Popůvek směrem od Bystrce. Tady havarovalo osobní auto, skončilo teda po nehodě mimo vozovku a během vyprošťování vozidla můžete rozhodně počítat s nějakým omezením. Potom D1 a je to 191. kilometr směrem od Prahy na Brno. Tady se střetlo osobní auto s dodávkou. Tady určitě počítejte se zdržením v koloně a ještě na Blanensku mezi Mícho a Chrudí Chromy, tak tady se srazila dvě osobní auta. S opatrností je vozovka průjezdná Kyvadlovi. No a pokud něco důležitého máte na vaší trase, o čem bychom měli vědět, tak dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Acema, jde to i bez banky.
4: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. První příznaky demence může odhalit několikaminutový test. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky. Dostupný je i na internetu. Informovala o tom společnost Všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Houbaři se radují, v lese už můžeme najít první jarní houby, po předešlých deštích se půda postupně zavlažuje. Na jaké houby narazíme, říká mykolog Stanislav Tutka.
7: Začínají se objevovat první hříbky, kovář, hřib dubový může už v květnu začít, ale ty lesy jsou dost suchý, tak záleží na tom, jestli se tato vláha, co se objevila, je schopná to zachránit a zase obnovit. To podhoubí se zpamatovalo od dlouhodobýho sucha.
6: Na jaře se některé druhy houb objevují jen několik týdnů a pak zase zmizí. Proto se vyplatí chodit do lesa pravidelně. Europoslanci dnes projednají kyberbezpečnost a nové unijní kontroly zahraničních investic. Současně proběhne premiérové udílení nového evropského řádu za zásluhy. Převezmou jej bývalá německá kancléřka Angela Merklová nebo někdejší polský prezident Lech Walesa. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B na mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Další zápas hrají naši zítra proti Itálii.
0: 16 stupňů a sluníčko, takhle se hezky máme v Brně a okolí. Co se týče těch večerních teplot, které teda jsou až hodně, hodně daleko, tak spadnou jenom pouze na 9 nebo 10 stupňů, to je fajn, ale jinak dneska nás opravdu čeká celý den krásně slunečno, možná polojasno, 20 na teploměru, no a zítra má být polojasno a 21 stupňů. A jinak to půjde, jak jsem říkala, i vzestupně, protože

0: Dokonce v pátek naměříme 23, v sobotu 25 stupňů a v neděli 27.
1: Hit Radio City Brno.
0: Znáte sport, který se jmenuje hobby horsing? No, tak to si počkejte, třeba tomu taky propadnete. Hit Radio. Jo, ale pozor, s živým koněm se tady nepotkáte, jo? Ten tak jako pro pořádek. Pojďme na Pink a její song Try.

Luis Fonsi a Demi Lovato na Hit Radio City Brno. No a když člověk dneska vyjde ven, může mít občas pocit, že nestíhá ty trendy všechny, že jo, dnešní doby, dnešní generace. Stalo se vám, že jste na procházce potkali někoho, kdo jakoby cvála a mezi nohama má hlavu plyšového koně, s tyčkou, jo? A říkali jste si, je všechno v pořádku? Jenomže hobby horsing, tak se tomu nadává, jo? Tak to už dávno není jenom nějaká hra venku. Je z toho regulérní sport, oni mají závody, choreografie, drezuru, parkour a někteří koně, jakoby koně, tak mají úspěšnější Instagram než my všichni dohromady, jo? Ale takhle, jestli se ptáte, kde to vzniklo, tak je to z Finska. Tam si holky začaly natáčet videjka s plyšovýma koníkama a postupně z toho vyrostla obrovská komunita. A ono to jako vlastně dává smysl, že? Je v tom pohyb, kreativita, soutěžení, oni si i vyrábí ty vlastní hlavy koní, jo? A hlavně parta lidí kolem dobrá. Takže zatímco jako my na tom třeba vidíme jenom násadu od koštěte s hlavou koně, tak mladší vidí sport, hobby a komunitu. Jako fakt, já si myslím, že bychom to neměli odsuzovat. Dokonce bude mistrovství Evropy v hobby horsingu. A víte kde? Tady u nás v Česku. Takže tady to bude ještě úplně totálně úžasný. No a pozor, jo? Hobby horsing už není úplně jediná taková zvláštní disciplína. Teď se mezi lidi dostává třeba i venčení psa, ale bez psa, jo? Normálně, nekecám. Lidi, viděla jsem videa, lidi si vezmou vodítko, vezmou si postroj a psa si prostě domyslí. A oni mu třeba i dávají normálně povely, chápete to? To nerozumím. Akorát by mě teda zajímalo, co dělají, když je ten imaginární pes neposlouchá. Jakože novinama mávnou na prázdno, a nebo co pamlsky za odměnu, ty papají pánísci nebo je hází na zem. Hele, jestli se to cvičí někde v Brně, já ji tam půjdu vyzbírat.

0: David Guetta, Sam Martin, Dangerous na Hitrádiu City Brno. A já vám řeknu, co je nebezpečný. Mluvit o jídle, když máte chuť, hlad, ale je teprve 10:30. Vlastně je skoro 10:30. Já jsem teda slyšela, že když jdou lidi do práce, tak do 11:30 se jen jako těší na oběd, že to je ten záchytný bod a od té doby už se jenom těší zase domů. A tak vy se můžete těšit na oběd zadarmiko. Jo, jo, někomu zavolám z vás posluchačů, co jste se teda registrovali do soutěže Nevaříme, posloucháme. A když uslyším to naše kouzelné slůvko, tak je to vaše. 5 kilčo. Jo, vy vlastně nevíte, kam půjdete na oběd, že? No přece do Charlie's Park, že jo, v technologickém parku, tam můžete získávat poukázky celý květen. My jsme tam byli s kolegou Davčou Máčelou vyzkoušet, ať víme, jako do čeho vy potom jdete, že jo? A je to famózní. V ještě famóznějším prostředí.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já.
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
9: se to má podařit. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
10: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Tak pojďme rovnou, zavoláme Jirkovi, ať to neprodlužujeme. Je to řidič povolání, pokud teda nekecal. Takže tady to trošku jako smrdí tím, že by to nemusel zvednout. Pokud bude právě teda za volantem. No. A vidíte, to by mě zrovna zajímalo, kam tak řídil nejdál. To můžou být jako zajímavý historky, co? Na cestách si moc jako teplého domácího jídla neužije, zřejmě. Záleží teda, jak přesně pracuje jako řidič, jo? No. Takže je mi jasný, že poukázka na 500 korun, ta by mu udělala obrovskou radost. Jenomže bohužel, to už je 8. zvoniníčko. Jirko, bohužel. A zrovna dnes tam mají takovou dobrotu na meníčka. Hovězí vývar s kořenovou zeleninou a játrovým knedlíčkem v Charlie's Parku, v technologickém parku. Potom bramborové halušky s uzeným masem, kysaným zelím a zlatou cibulkou. Ježiš, když to vždycky čtu tady tohle, já to nemůžu normálně dělat tady tu soutěž. Já mám u toho hrozný hlad, takže už si jdu rovnou taky na oběd. Byť je 10 hodin 37 minut, tak dneska můžete. Vy si to zasloužíte a hlavně někdo si to zaslouží zítra, protože zítra máme dvě poukázky rovnou za litr. Tak se ještě registrujte na našem webu hitradiocitybrno.cz.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hitradiu City Brno.
2: Co to tu voní? Burger, poke nebo svíčková? Charlie's Park. Nová chuť v Technoparku.

0: Coldplay a úžasný song We Pray na Hit Radio City Brno. Já se třeba teďka aktuálně modlím za všechna zvířátka, aby měli svůj vysněný domov. Já jsem v této hodině mluvila teda na začátku o tom, že k nám přichází trend venčení psa bez psa. Máte v ruce jenom vodítko a postrojek, ale pokud jste přece jenom staromódní a rádi byste opravdového chlupáče, tak se udělá dobrý skutek, protože útulek městské policie Brno vám to velmi rádi umožní, jo. Mají tam třeba Sorbona, to je takové veliké odrostlé štěně, pozor, je to štěně, jo, které se zatím teda všemu učí, jo. A Sorbon je prý hodný, přítulný, mazlivý, čistotný a jak bych vám ho popsala? Prostě velký černý takový chlupáč, vypadá něco jak labrador a něco dalšího, já nevím, ale vypadá fakt hravě, fakt dobrý, jo. A potom třeba roční fenka Aira, jo, roční zase, velice aktivní, vypadá na německého ovčáka nebo něco takového, já to nepoznám, přece jenom nejsem žádný Zdeněk Srstka, že? Takže už doma chystáte, co? Mističku? Jo, jo, a v neděli zase budete mít mističku vy s nějakou dobrou omáčkou.
1: Míří na Hrad. Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg. Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost. Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100. Kapacita omezena. Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
6: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Toto je...
10: Doprava! Vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
13: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
14: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
15: Tři sestry Open Air Tour 2026. Brno, 30.5.
16: Nová zbrojovka.
15: Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
16: Vstup 18.00.
15: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
17: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl. XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
18: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
19: Hit Radio.
20: 3 dny. Jedna trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
21: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
19: Hit Radio City Brno.
22: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Kamarát Be Mine, 10 hodin 58 minut na Hit Radio City Brno. No a nejvyšší čas na to přejít na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, protože Brno, křižovatka ulic Hřibská a Tužánka, tak bacha, tady se srazilo osobní auto s nákladním a provoz je částečně omezený. Ze všech směrů se tvoří kolony, bohužel, takže teďka raději nevyjíždět. Dejnička 212. kilometr směrem z Vyškova na Brno, tak tady zase stojí porouchané auto, takže dejte pozor. A ještě na Brněcku na příjezdu do Popůvek směrem od Bystrce, tak tady máme také havárku osobního auta, to skončilo po nehodě mimo vozovku a během vyprošťování, které stále trvá, tak počítejte s omezením provozu. No a pokud něco důležitého máte na vaší trase, tak dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Podnikatelé s volnou živností by se měli zkontrolovat její název, ale jen ti, kteří živnostenské oprávnění získali před červencem 2008. Řada oprávnění totiž už nemusí platit. Proč to řekne mluvčí Olomouce Jan Horejš?
6: Živnostenské úřady již od roku 2008 provádějí průběžně transformaci, tedy úpravu předmětu podnikání podle platné právní úpravy. Podnikatelé by se měli dostavit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, projednat transformaci a bezplatně si nechat vystavit nový výpis z živnostenského rejstříku.
5: Před návštěvou úřadu si stav vaší živnosti můžete ověřit i náhledem do registru živnostenského podnikání. Absolutními vítězi soutěže Zlatý erb pro nejlepší weby měst a obcí za období let 1999 až 2025 se staly Jihlava a U Křížky. Výsledky včera večer vyhlásili na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě. Cílem klání je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Nařízení se týká cestujících, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy a Jižního Súdánu. A to bez ohledu na jejich zemi původu. Opatření se nevztahuje na občany USA. A ještě hokejová NHL. Brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře v 7. zápase série druhého kola playoff proti Buffalu 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference.
0: Krásných 18 stupňů a slunečno, takhle krásně máme v Brně a okolí. No a celý den to bude ještě lepší a lepší, protože maximálně naměříme něco okolo 20 stupňů, ale díky tomu, že bude pražit hezký sluníčko. No tak, bundu nechte doma, všechno nechte doma, můžete být jenom v tílku. A zítra má být polojasno 21 stupňů a ve čtvrtek ještě o stupínek více, tady naměříme 22.
4: Hit Radio City Brno.
0: Víte, kdy přesně jste se narodili? Tak už mi nic neříkejte, já vím, kdo jste, co děláte a jak se máte.

One Republic, Stop and Stare na Hit Radio City Brno. Jo, a já stojím a zírám tady, protože tohle jsem absolutně netušila. Víte třeba, v kolik hodin jste se narodili? Jako na to, jací jste, jak se chováte třeba v práci, nebo jak vám fungují vztahy? Takže má totiž čas narození větší vliv, než byste si mysleli. Jako mě to, na mě to asi sedí, vám řeknu. A já chci vidět, jestli i na vás. Takže pokud mi zavoláte a potvrdíte to, nebo vyvrátíte, tak máte ode mě dáreček. No ode mě, od Hit Radio City Brno, jo? Takže 546-606-606. Schválně, jestli jste se narodili mezi 16. a 18. hodinou, to jsem třeba já, jo? Tak máte široký vědomostní přehled. Ovšem obávám se, že v tomto mám jisté rezervy, že to na mě moc neplatí. Potom potřebujete seberealizaci, pochvalu, pozornost, jinak vám hrozí deprese, jste nezáludní, nesnášíte tlak a podsouvání, no tak to nesnáším, ale milujete rodinu a rodinné oslavy. Jo, jo, oslavy, to je moje. Ale já mám pocit, že většina dětí, že jo, se rodí v noci, ne? Tak schválně, jestli jste se narodili mezi 2. a 4. raní, takže prý uznáváte hlavně to, co jste si sami zažili, jste pracovití, materiální zisky stavíte na nejvyšší hodnotové příčky, jo? Ale hele, ty prašule se vám stejně jako všechny do rakve nevejdou. Tohle jsem si tam teda doplnila já, jo? Ale jinak jste vstřícní a dobře vedete i týmově spolupracujete. A potom se mi sem ještě vejde, pokud jste se narodili mezi 4. a 6., tak jste šarmantní, vytrvalí, ale nemáte to přehánět s průbojností. No. Tak co sedí to? Hele, třeba to bude první otázka teďka od teď, na nějakém rande. Namísto toho, jaký si znamení, tak v kolik hodin ses narodila, dělej. Tak jako víme, že vztahy jsou komplikovaný. O tom by mohla mluvit Avril Lavigne i její song Complicated. Právě teď na Hit Radio City Brno. Užívejte si hezké dopoledne.

0: Sinclair, Love Generation a Hit Radio City Brno. Pamatujete si tady ten videoklip Love Generation? Já teda ne, ale v hlavě, já si prostě pamatuju, mám vryté v hlavě třeba dva videoklipy. Jeden je Juanes, La Camisanera, ten hrajeme taky u nás v Eteru Hit Radio City Brno. A druhý videoklip je právě od Boba Sinclaira, ale je to na jinou jeho hitovku. Určitě znáte. Rock this party. Má úplně neuvěřitelné. Já to úplně miluju. Tohle se teda tenhle klip odehrává v hlavě americkém předměstském domě, jo? A on je postavený na parodích slavných hudebních klipů, jo? Takže tam třeba děti představují Nirvánu, Michaela Jacksona, AC/DC a je to úplně boží. Každopádně Boba Sinclaira u nás v Eteru můžete slyšet velmi často, ale za chvilku nabídnu něco jiného. Bude to Rose a Bruno Mars a Paty nebo DJ Snake a taky Aerosmith.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšla.
9: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Housebrand Café per favore?
15: Si, signora.
16: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
17: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
18: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
19: Hit Radio.
20: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia.
15: Hokej je lepší s Hitrádiem.
19: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Hitrádio.
21: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: DJ Snake a Justin Bieber to rozbalili na Hit Radio City Brno s pečkou Let Me Love You, ale já vás teďka pozvu na nějaké ty akce výborné, které se dějí v Brně a samozřejmě i na Jižní Moravě. Co takové oslavy? 80 let lodní dopravy v Brně a pozve nás na ně mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
1: V sobotu 23. k 10. lodní dopravy v Brně. Výstaviště chci na posluchače rádia Sno a nejenom ne. Od 10 hodin krátké vyzda.
0: No, tak nás moc nepozve, musím to nějak vyřešit určitě jinak. Pozve nás když tak za chvilku, tak já vám to řeknu sama. Jo, Hanka je úplně úžasná, ale já vám to řeknu sama, ona to vám to třeba řekne zítra. Jo, máte tam program 23. května od 11 do 9 večer, jo. A tady hlavní roli bude mít samotná lodní doprava, jo. Můžete se těšit na posílený provoz lodí, včetně expresní plavby zdarma k hrázi. Potom tam bude dokonce večer silent disco. Já jsem na tom nikdy nebyla, ale myslím si, že to může být úplná bomba. Přímo u vody to bude, takže asi dostanete sluchátka a budete se houpat do rytmu. A potom tam taky bude koncert ukulele orchestra Jako Brno. Na doprovodný program nabídne i cirkusová vystoupení, divadlo, bublinové dílny, bude tam pěnová party. Tyjo, to jsem si myslela, že pěnovou party zažiju jenom někde u hotelu v bazénu. Ne, můžete to zažít s výbornýma 80 letama na vlnách. No, prostě velká oslava lodní dopravy na Príglu. Takhle to bude. A co se týče ještě toho dalšího, jo? Jestli se třeba, jo, takhle, jestli se vám třeba dělá zle na lodi, tak jedna známa mi vykládala, že jela lodí mezi ostrovy na Seychelách, jo? A že tam foukalo, tak furt chodila ze strany na stranu a hledala nějaký to místečko bez fuku, jo? Aby tam nebylo, jako nebyla zima. A pak jí čapla nějaká námořnice a odvlekla do nějaké místnosti, kde všichni jako blinkali do sáčku, jo. Akorát, že ona neuměla anglicky, tak ji nedokázala vysvětlit, že jí není zle, jenže na ní prostě tam foukalo. Ale nebojte, tohle bude úplná pohodinda, tohle bude výlet za odměnu. A jestli jsem to nezmiňovala, tak je to úplně zdarma, takže se můžete projet na Príglu zdarma. No a potom vás ještě pozvu na slavnosti vína a chřestu 22. až 24. května v Ivančicích, že to je jedna z největších gastronomických akcí na jihu Moravy. A potom ještě hudba na Vinicích, mrkněte se, je tam těch výběrů hodně, www.hudbanavinicich.cz. A co my doporučujeme? Tak ty nejlepší vinařství, jako je Somberg a Lahofer.

0: Eli Farben, Baby Goodbye na Hit Radio City Brno. No já říkám taky Baby Goodbye, já se loučím, ale jak to bývá, mě třeba vyhodíte dveřma, já přijdu ve 3 odpoledne oknem. No, takže se těším zase ve 3 odpoledne s Igorem Doleželem. Mě tady prostě dneska dobře, no, tak přijdu znova. A jestli třeba přemýšlíte poslední dny nad tím, jestli si třeba pořídit to miminko už, jo, jestli už na to máte penízky nebo nemáte, mám velmi výbornou zprávu, když teda jako počkáte do příštího roku, jo, protože vláda prý chce přidat rodičům na rodičovské 50 tisíc korun. Takže na místo 350, čistá ruka 400 kaček. Blbý je, abyste si to jako ohlídali, jo, to otěhotnění, protože když se stane to, že potom jako porodíte 30. prosince 2026, no tak potom můžete jenom plakat nad rozlitým mlíkem nebo nad rozlitýma 50 tisíci korunama. Každopádně mějte se krásně, těším se zase ve 3 odpoledne a posílám další hudební pecky. Last Good Night nebo Marek Ztracený. Modlitba za pátek. Už aby byl.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo. Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo. Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuj. Večeři ti nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery.cartec.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kuchyně. Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
18: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
19: Autorizovaný Brno Slatina. www.porsche-brno.cz.
15: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí.

0: užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: A čelovky, vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping. Když
5: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V pražských Záběhlicích se dopoledne srazila tramvaj s autobusem, zranilo se 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala traumaplán, který je určen pro mimořádné situace s větším počtem zraněných. Nehoda se stala v pražské Chodovské ulici, provoz je v místě stále omezený. Složení sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Bítla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bev má na konci června skončit ve funkci. Jeho agenda se přesune z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Rozhodla o tom v pondělí vláda. Teď ještě pohled do regionu.
13: Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Jeho zástupci pozvali do Brna sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, což se nelíbí vládní koalici. Pavel festivalu udělil záštitu po třetí a akce se v minulosti také účastnil, například v debatě s někdejší slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
10: Hokejový servis Hit Rádia.
14: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B na mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Skórovali Matěj Blimel, Dominik Kubalík, Jakub Flek a Jiří Černoch. Národní tým si tak připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas se čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii. Hrát se bude odpoledne v 16:20.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
13: Také dneska se obloha v Brně a na jihu Moravy postupně zatáhne a mohlo by sprchnout. Naměříme ale i 23.

0: Je úterý, prakticky ještě celý pracovní týden je před námi. No a co si ale říkám, protože 12 hodin a začínají srdcovky a ty vám vždycky zlepší náladu. Ať už jste dneska vstávali levou nohou, anebo prostě pravou, ale máte stejně pocit, že je to den blbec. Posloucháte správné Hit Radio, máme před sebou 5 fantastických hitů a navíc ještě i jako bonus srdcovka s číslem 6 na vaše přání. Začínám v 70. letech, ale v trošku 90-kovém kabátku. Mám tady nádhernou píseň, která se jmenuje Have You Ever Seen The Rain. Originál je opravdu z roku 1970. A tuhle píseň tak předělali například Bonnie M, Johnny Cash, nebo John Jett a Black Hearts, Smokey, Rod Stewart. No je jich opravdu strašně moc těch cover verzí. Ale ta nejoblíbenější, tak ta je za mě z roku 1993. Objevila se na soundtracku k filmu Philadelphia. A naspívali jí Spin Doctors. Dáme si ji právě teď, srdcovka číslo 1.
1: Hit Radio City Brno.

0: Spin Doctors na Hit Radio a cover verze nádherného. Je to z roku 1970. Have you ever seen the rain?
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: To byla srdcovka s číslem 1. Je to píseň, která se objevila ve filmu Philadelphia. Jak jsem to řekl před chviličkou, tak během toho my jsem na WhatsAppy Trádia 777-937-777 přišlo spoustu zpráv, jak ten film milujete a jak ten film vás zasáhl v těch 90. letech. A je teda pravda, že je film Philadelphia pro někoho takový jako strašák, že ano, Tom Hanks, fantastický, samozřejmě celý ten příběh jako neuvěřitelný, ale tenhle film i spoustu lidí v těch 90. vyděsil, protože najednou se tam jako odehrávaly scény, kdy prostě přišli na to, že je HIV pozitivní, že má AIDS a tak. A ty 90. pro někoho byly velmi divoký. A kdo ví, možná, že jste to tak měli i vy a říkali jste si, ty jo, ta party, jak se vlastně jako jmenoval nebo jmenovala, a proč tam ta ochrana u toho nebyla? A teď člověk najednou se jako začal koukat na sebe a říkal si, a co tady ten flíček, to znamínko jsem tady jako měl nebo měla a tak. Je opravdu spoustu příběhů od lidí, který Philadelphia, nebo ten film jako takovej, extrémně vyděsil v 90. letech. Ale vlastně možná je to i dobře. Jaký film vyděsil vás? A nebo naopak potěšil? Pojďme zavzpomínat na legendární filmy z 90. let, který máte rádi. Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme další srdcovku. A tentokrát vybírám kapelu, o kterou se velmi často píšete do srdcovek na přání. A to jsou legendární Depešáci. Depeche Mode. Precious, boží hit. Dáme si ho právě teď, srdcovka s číslem 2.

0: Superhero, rok 1997. Tak přesně na tohle jsme tančili o víkendu v 90. V sobotu nebo v neděli dopoledne na dětských diskotékách.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A ten největší paradox je, že se tam zpívá I need superhero lover, to znamená potřebuju nějakýho milovníka superhero, to znamená prostě asi někoho, kdo vydrží víc než 3 minuty. A my jako děti, superhero lover, jo. Zaplať pámu, že některé písničky zůstaly v angličtině a tenkrát jsme vlastně jako nevěděli, co znamenají, protože jinak je to teda bizár neuvěřitelný. Tak, a já jsem dneska otevřel v srdcovkách téma na filmy, jo. Který filmy vás nějakým způsobem vyděsily nebo vystrašily v těch 90. letech, když jste byli na střední škole, na základce. Píšete mi zprávy na WhatsApp Hitrádia číslo 777-937-777. Třeba záhada Blair Witch, za mě jednoznačně. Pro většinu lidí to byla nuda, pro mě největší noční můra a dodnes, ano, dodnes i v dospělosti se v lese ve tmě necítím dobře a raději se mu vyhnu. Zdraví Renča. Katka posílá, ahoj Jirko, tak z 90. to byl za mě ještě film Trainspotting. Drogy v reálném světě, ten byl taky dobrý a z něj mám ráda spoustu písniček, včetně Underworld Born Slippy. To je kultovka. Jako Trainspotting, jasně. Já si vzpomínám, že my jsme se na základce povinně dívali na český film Mandragora. Ten mám dodnes. Dodneška, když to jenom řeknu, tak je mi špatně od žaludku. Viděl jsem ho jenom jednou v životě. A dodnes mám před sebou, když zavřu oči, všechny ty scény, které tam jako byly. Na tom hlavním nádraží. Celkově ten příběh. To povinně si myslím, že by děti tenhle film měli vidět na základní škole nebo v prváku na střední. To je strašný úlet. No, pojďme teda změnit téma, pojďme si to zase zpříjemnit. Když už jsem natěkl ty dětské diskotéky, tak na nich se hodně hrávali taky Šmoulové. A taky Kelly Family. No a tak si dáme hit z roku 1995, který zpívá Patricia Kelly. Je to romantika, je to pomalý a je to krásný. First Time na Hit Radio.

0: Neon. A je to samozřejmě srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A nám už zbývá jenom jedna jediná. To je smutný, tak trošku. Na druhou stranu, jak se říká, nakonec to nejlepší. A to je srdcovka na vaše přání. 777-937-777 je číslo sem na WhatsApp Hit Rádia. Pošlete zprávu, nebo klidně namluvte hlasovku, to už nechám na vás. Co byste dneska chtěli slyšet? Co vám v úterý udělá radost? Může to být český, zahraniční, nechám to na vás. Srdcovka na přání už za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsat si vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Když potřebujete brýle, tak
4: Pop Optik.
3: Když kontaktní čočky, tak
4: Pop Optik.
3: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
4: Pop Optik.
3: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
4: Pop Optik.
3: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
8: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
6: www.u-lucerny.cz.
9: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
15: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posazením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
16: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
17: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: a UDG na úterní poledne 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio s Jirkou Pelnářem a také s našima srdcovkama a teď to poopravím s vašima srdcovkama, protože je tady srdcovka s číslem 6, která je na vaše přání. A mám tady zprávu, jenom nevím od koho, chybí mi tady podpis, ale je to jako hezký, protože v té zprávě tak tady jednak vzpomíná na film Vlčí bouda z roku 1986, protože to je Lenka, jo, děkuju Lenko, tady akorát čtu tu zprávu, už mi to tady skáče, Leni, děkuju. Vlčí bouda z roku 86, že to bylo jako šílený a k tomu navíc ještě film, který si jí vrl do paměti a to je film 7. Ano, naprosto chápu proč. No a pak je tady připojená ještě navíc hlasovka.
3: Takže brácha, všechno nejlepší k tvému svátku. Určitě máš rádio zapnutý, takže bych tam dala něco od AC/DC pěkně. Hlavně v pořádku dodržuji rychlost. A teďka to tady nahrávám a spalila jsem palačinky v obědu. Takže já si u toho taky tady voholím rádio. Hezký den všem.
0: Lenko, moc děkuju za tuhle zprávu. Srdcovka na přání pro tvýho bráchu k svátku a ještě navíc palačenky k obědu. No to je sen. Tady jsou rok 90, AC/DC, Thunderstruck. Volume doprava.

0: 1990 na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Byla to šestá srdcovka, srdcovka na vaše přání od Lenky pro jejího bráchu k svátku, moc hezký. Navíc mi ještě tady potom přišla jiná zpráva od Jany, která píše, tak já dneska chtěla šmoulí diskotéku, ale tohle je nářez, to je lepší než šmoulové. Tak myslím si, že tohle je asi ta recenze, na kterou AC/DC celou svoji kariéru čekali, aby je někdo pochválil a řekli jim, že jsou lepší než šmoulové. Teď to můžou zavřít. Krásný. Mimochodem, pokud chodíte na domácí zápasy českého fotbalového národního týmu, tak jste možná poznali, že tohle je melodie, do které na začátku zápasu hlásím úvodní sestavu domácích. Krásný. Já mám úplně husí kůži. No, o sportu si dneska ještě budeme povídat. Čeká nás ještě spousta hudby do 13. hodiny. Miley Cyrus, Huntrix, taky Mandraže, Šrouby a Matice, když to stihneme. No a ve 13. nejnovější zprávy. Díky, že posloucháte srdcovky. Zítra ve 12. opět se mnou Sirkou Pelnářem si užijeme dalších 6 legendárních hitů.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
4: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Konečně jaro. Šaty, sukně. A co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Air Stocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně. Nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
10: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl Technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
12: Hit Radio, Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: info volejte na linku 546 220 220.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Hi, it's me, Rita Ora.
12: I'm Macklemore.
11: I'm Dua Lipa.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
13: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Od července nebude k objednání na mamograf potřebná žádanka, vše půjde napřímo. Veškeré potřebné kroky vyřešíme v rámci screeningového centra, pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
15: Online systémy už dnes navíc umožňují poskytovatelům zdravotních služeb kontrolu poslední návštěvy. Nebude tedy docházet k tomu, že by preventivní vyšetření bylo provedeno mimo stanovenou frekvenci, v tomto případě tedy jednou za 2 roky u žen nad 45 let.
14: Některé pojišťovny také plánují vytvoření notifikace v mobilních aplikacích. Ty klienty upozorní na blížící se termín pro absolvování screeningu. Povinná polytechnická výchova a praktické činnosti se vrátí na základní školy. Ministerstvo průmyslu ve spolupráci s rezortem školství připravuje nový rámcový vzdělávací program. První žáci na obou stupních základních škol by tyto předměty měly mít na rozvrhu od roku 2028. Věznice v řadě evropských zemí jsou přeplněné. Přibývá v nich hlavně žen a starších lidí. Uvedla to v pravidelné zprávě o stavu vězenství ve svých členských zemích Rada Evropy. Česko je v podílu žen za mřížemi druhé hned za Maďarskem. Teď ještě pohled k nám.
16: Rozruch vzbudila jistá žena na zasedání brněnského zastupitelstva. Odpůrkyně sjezdu sudetských Němců si na jednání přinesla sovětskou vlajku a policie zjišťuje, zda nejde o propagaci komunismu. Na zasedání dorazilo jen několik odpůrců sjezdu a tak bylo klidnější než před měsícem, kdy jich byl plný sál.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
16: V Brně a na jihu Moravy se také dneska postupně obloha zatáhne a mohlo by dojít na přeháňky. Teploměr ukáže maximálně 23.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
17: A my po srdcovkách pokračujeme dál. 3 minutky po 1 hodině odpolední posloucháte Hit Radio, to nejlepší rádio v Česku, které vám opět nabídne 6 hitů hned po sobě. Dáme si například Ray Daltona, budou Cranberries a tuhle hodinu nám otevřou Black Eyed Peas.
1: Hit Radio City Brno.

Ray Dalton na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Dneska, tak máme úterý, je 19. května a dnes je Mezinárodní den účetnictví. Tak si říkám, je opravdu někdo, kdo slaví Mezinárodní den účetnictví? To nemůže udělat ani účetní, ne? Jako, jestli jste měli na škole účetnictví, možná si pamatujete taky akorát takový to má dát i dál, jo? Já jsem navíc z největšího plzeňského sídliště, tam jsme to měli ještě upgradeovaný na nedáš, dostaneš, ale jinak vlastně jako nevím. No tak po vzoru má dát i dál, tak mám vám dát dneska skvělý hudební hity, no tak vám je dám. To my na Hit Rádiu uděláme a je úplně jedno, jestli se to dneska slaví nebo ne. Takhle my to tady máme každý den, od pondělí do neděle. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, právě teď. Hezký odpo.

진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Coldplay na Hit Radio s hitem My Universe, tedy my, můj vesmír. Já si říkám, prosím vás, co to bylo za vesmír včera, ten hokej? To Švédsko, to si muselo říkat, že jsme úplně z jiný planety. To bylo neuvěřitelný. 3-0 během pár minut, jo. Já říkám, 15 minut za náma, pískej konec. Pak to teda bylo nakonec ještě dost jako zajímavý. Nakonec, pokud jste jako sledovali pozorně ten hokej, tak jste si možná všimli, že ani my, ani Švédsko nebylo z jiný planety, ale asi rozhodčí byli jako úplně z jiný planety teda. To byl úplně jiný vesmír teda. To jako doufám, že ty nasedli zpátky na tu svoji raketu a odletěli zpátky na tu planetu, ze který se tady objevili, protože to bylo neuvěřitelný. No jsem zvědavej, jak to bude vypadat zítra. Dneska máme volníčko a zítra hrajeme proti Itálii. Zápas začíná v 16:20, takže pardon, takže možná, že si budete muset zít půl dne volno, no, v práci. To je hrozný, co? Ten hokej. 16:20 zítra proti Itálii. Za chviličku Barbora Poláková a taky David Guetta.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ. Nakup a vyhraj v Krpově. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
9: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Znervózňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řezpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Léder.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bora Poláková s hitem Nafrněná ve 13:35. S vámi Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. A schválně, už jste se dívali na výhled počasí na příští týden? Viděli jste to? To je vtip? Nebo je to jako vážně? Protože minulý týden mrzlo a příští týden mají být třicítky. To je trošku jako zajímavý. Já jenom o tom mluvím kvůli tomu, protože léto je tady, ale nevím jak u vás, ale u nás doma nějak jako to tělo do plavek nedorazilo. Na rozdíl od toho léta. Takhle předčasně. Jak jste na tom vy? Makáte na svým těle do plavek, anebo vám prostě ledový předsevzetí opět nevyšlo? Takhle, pokud nevyšlo, tak na rovinu pojďme si nalít čistého vína, že za ten týden už to asi nedoženeme, tak nám tedy nezbývá nic jiného. Nejsi smířit s tím, že se zase měsíc cca budeme stydět u vody a pak budeme mít zase 11 měsíců klid. No, na rozdíl od těch, co se třeba těch 11 měsíců zase trápí v tom fitku, že jo, od rána do večera. Tak co je lepší, no, co je lepší? No ne, teda, je to teda neuvěřitelný, jak si z nás dělá matka příroda legraci. Každopádně je to tak, no, jako naše šance na vyrýsovaný tělo pekáč buchet letos do plavek, tak už je to pryč, tak si dáme i symbolický hit Gone, Gone, Gone, tedy pryč, pryč, pryč, takový jako hezký letní hit, který má na svědomí David Guetta a Terry Swims. Nebo možná, jak by včera řekl Robert Záruba, David Guetta a Terry Swims.

0: John Legend, All of Me na Hit Radio ve 13 hodin 3 a 40 minut. Jak tady řešíme i to počasí a že budou teda od příštího týdne třicítky, tak mi píše Lukáš, čau, ty si tak můžeš stěžovat, tyjo, ty můžeš sedět v rádiu v tílku, asi v pohodě. Třicítky jsou pro mě peklo, už teď se potím v práci jako blázen, nevím, co tu budu dělat, když nesmím do práce v kraťasech a tričku. Zdravím! No, to je pravda, já tady můžu klidně sedět i nahatej. To je hrozná představa, co? To je možná horší než třicítky najednou. Každopádně, jo, to je pravda, samozřejmě dress code do práce, to je jedna věc. Jestli máte, fakt třeba to tak jako může být, že máte třeba nějaký problém, na rovinu úplně takhle si to můžeme vždycky říct, tady mezi 12. a 15. Jestli máte problém s nadměrným pocením, tak bacha. Jestli jíte hodně rajčata, tak to s tím může souviset, jo. Protože tvrdí se, že opravdu tím, jak člověk jako hodně jí rajské jablíčka, tak plody těchto rostlin, tak že ten pot jako podporujou a ještě navíc ho i jako zvýrazňujou. Jo. Tak možná, že i to je třeba cesta, jak s tím bojovat. No, to je jenom takový jako tip. Za chviličku z hitů Lucie a Daniela, taky Nickelback a Rockstar, no a ve 14 hodin Pravda nebo Bullshit.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
6: Moje ruka!
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
8: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
14: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
15: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
16: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
17: Hit Radio.
18: Tři dny.
17: jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
18: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: krátce před druhou hodinou odpolední na Hit Rádiu Lucie a Daniela a za chvilku zase Lucie a zprávy. Tak jo, samý holky tady. Co bude ve zprávách, tak to se nechte překvapit. Teď jdeme na aktuální dopravu, ta nás taky umí velmi překvapit.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A míříme do centra Brna. Na náměstí Svobody u křižovatky s Masarykovou probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Sleduj a vyhrávej!

0: tak to si rozumíme.
1: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
3: This is Ava Max.
4: All the hits.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímaček. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, je na webu Cermatu. Stejně jako v prvním kole se mohou žáci podat hned několik přihlášek. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Speciální žluté informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc u vybraných železničních tratí. Instaluje je Správa železnic, která zároveň zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Reaguje na situaci, kdy ze zhruba 200 úmrtí na železnici ročně tvoří více než 3/4 sebevraždy. Kapacity letních táborů se plní, největší zájem je o všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
7: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
6: Průměrná cena letního tábora je zhruba 3 až 4 tisíce korun. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Jeho zástupci pozvali do Brna sjezd sudeto německého krajanského sdružení, což se nelíbí vládní koalici. Pavel festivalu udělil záštitu po třetí a akce se v minulosti také účastnil, například v debatě s někdejší slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Také dneska se obloha v Brně a na jihu Moravy postupně zatáhne a mohlo by sprchnout. Naměříme ale i 23.
5: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: Pohodové úterní odpoledne přeju, máme 3 minutky po 2 hodině odpolední. Ve zprávách info o táboře, já jsem si úplně říkal, já bych taky jel na tábor, taky byste jeli. Že bychom si vzali volno v práci a jeli bychom na tábor. Na nějaký dospělácký tábor, třeba pivní tábor, nebo tábor spící, že bychom prostě jenom týden spali. Bože, to by bylo krásný. To je podnikatelský záměr, to nikdo neudělá, co? No, nevadí. Co nás čeká teď? Po 2 hodině. No, náš pořad Pravda nebo Bullshit. Velmi zásadní průzkum už za chvíli.
5: Hit Radio City Brno.

0: Pink na Hit Radio chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Ano, a je to tady náš oblíbený pořad, takhle po druhé hodině odpolední, co si dáváme. Mám tady další zajímavý průzkum, se kterým přišli
1: vědci.
0: No, hodně v uvozovkách, vědci. A ten průzkum zní, že 63% lidí věří AI, tedy umělé inteligenci, ve věcech zdraví stejně tak jako doktorovi. Je to pravda nebo ne? Je to možný? Takhle, pojďme si nalít čistého vína, asi to dělá každý z nás, že když nám není dobře nebo něco takového, tak prostě otevřeme AI, nevím, ChatGPT nebo něco takového, napíšeme to tam a teoreticky jako si říkáme dobrý, tak teď je mi tohle nebo tamhle to, prostě konzultujeme vlastní zdraví s umělou inteligencí. Ale věříte tomu? Řídíte se podle rad, které vám potom ta umělá inteligence dá? A nebo si to potom ještě ověřujete, že zavoláte k doktorovi. Ono je to mnohem rychlejší, že jo, než jít do čekárny, tam pak přijdete a je to vlastně úplně stejný. Ten doktor se vás taky nejdřív zeptá, co vám je. A pak vám na to něco předepíše. Ne teda, každý samozřejmě. Ale ta umělá inteligence to takhle dělá taky. Tak věříte umělé inteligenci stejně tak jako svému doktorovi? Dejte vědět. 777 937 777.

0: Regard na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme zjistit, jestli vědci měli pravdu, anebo ne, když tvrdí, že 63%, to je velký číslo, 63% lidí věří AI ve věcech zdraví úplně stejně tak, jako svému doktorovi. Tak co vy na to? Pojďme na hlasovky.
2: Já osobně AI využívám především v tom, když mám nějaký psychický problém, blok nebo něco, tak to zní, jako svým způsobem konzultuju a hledám způsob, jak třeba na nějakou zprávu, nějakou věc reagovat jinak, než pod vlivem a náporem emocí. Takže to taky takový jako docela dobrý jako seberealizace. Hledání jaký lepší cesty ke komunikaci. Ale jako ohledně toho zdraví, no nevím, no. To bych asi radši zašla k tomu doktorovi.
0: Ale je zdravý a taky duševní zdraví. Takže tady já bych jako řekl, že vlastně je to pravda. Protože kdyby náhodou to bylo teda tak, že by tam AI něco poradila, tak správně by to tak mělo být, že pak by se to mělo konzultovat třeba s psychologem, ne? Teoreticky. Takže tohle já beru jako potvrzení, že ano. Co tady máme dál? Hele, já rozhodně ne a myslím si, že 63% je moc, takže si myslím, že to je lež. Uvidíme. Hezká zpráva, ahoj, já věřím více veterináři než mé doktorce. Zdravím všechny, Hanka. To asi nerada slyší. Každopádně, myslím si, že spousta obvodních lékařů, kdyby mohli jenom tak dávat prostě injekce proti vzteklině, takže by tam měli plný ordinace, protože to, co já vidím občas, když jedu takhle jako cestou domů za volantem, tak si říkám, tady bych nějakou fakt potřeboval. Co tady máme dál? Za zprávy. Mám tady hlasovku od Petra.
3: Zdravím, já umělé inteligenci vůbec nevěřím. A když je mi zle, bolí mi OK, já si radši zajdu k svému obvodnímu lékaři, který mi poradí, než nějaká umělá inteligence. Bo ona určitě lže, jakože nelže, ale nyní je taková vyspěla. Díky, Petr.
0: Petře, díky taky za zprávu. Ano, to, že umělá inteligence ještě asi není tak vyspělá, na tom se určitě shodneme. A Petr teda radši jde k obvodnímu lékaři. Dobře, tak jo, co vy? 777-937-777. Máme ještě dvě, možná tři minutky na to, abyste napsali váš názor a pak zjistíme, co si o tom myslí tady u nás Česko na Hit Rádiu. Jestli mají pravdu
1: vědci,
0: kteří tvrdí, že 63% lidí v Česku tak věří umělé inteligenci stejně tak jako svému doktorovi.

0: Na Hitrádiu na úterní odpoledne zpěvačka Sia.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak co, opravdu je to fakt, že 63% lidí věří umělé inteligenci v oblasti zdraví stejně tak jako svému doktoru? Na to odpovídáte na čísle 777-937-777. Mám tady zprávu. Zdravím, když mám nějaký zdravotní problém, konzultuji to s umělou inteligencí a když mě uklidní, tak ji věřím. Když napíše něco špatného, tak ji nevěřím a jdu doktorovi. Takže asi tak. Hezký den všem. Zajímavý. Taky hezká zpráva, kterou píše Martina. Ahoj, přiznám se, že teď jsem se trochu vyděsila, protože jsem si uvědomila, že někdy ano, mám malé dítě a když mu něco je, tak nevolám hned pediatričce, ale nejdřív se ptám AI a občas dělám právě to, co mi poradí. No jo, to je prostě 21. století. Co hlasovky?
2: Umělé inteligenci nevěřím, ale mám tchýni a to, že ani umělá inteligence pořádně nefungovala a ta vlastně si četla na internetu podle toho, jaký má příznaky a už si našla třeba rakovinu oka a jiné nesmysly. Takže věřím tomu, že je spousta lidí, co se najde a co věří bezmezně, ale zároveň si myslím, že spousta lidí by mělo mít i zdravý selský rozum.
0: A že to vždycky ta tchýně, co? Další zpráva. Já zdravím do rádia, osobně AI využívám spíš při řešení domácích úkolů s dětmi, ale můj manžel ji ke konzultaci svého zdravotního stavu využívá hojně. Nevím, jestli věří víc než lékaři, ale řeší s ní spoustu i dost osobních a bizarních věcí. Jestli to opravdu někdo sleduje a čte, tak si asi musí občas klepat na čelo. Zdraví Míša. Jo, ta umělá inteligence, člověk si ji tak nějak jako dokáže svěřit víc. To je zajímavý. A důkazem jsou i zprávy, které píšete, že si s ní často povídáte o vašem psychickém stavu a že vám pomáhá s řešením depresí. To je zajímavý. Takhle, ať už jste psali, že ano nebo ne, tak já když to tady dám dohromady, tak si myslím, že
1: vědci
0: pravdu neměli. Věřím tomu, že 63% klidně může konzultovat zdravotní svůj stav s AI. To ano, a možná nás bude mnohem víc než 63%. Ale nejsem si jistý, já nevěřím tomu, že by 63% opravdu věřilo AI na stejné úrovni jako doktorům. Takže za mě dneska, věřím, že i za vás, bullshit.
3: Vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Kam utíkáš?
11: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
10: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Climax.
11: A rolety mají taky?
10: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
11: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
12: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
13: www.ham.cz.
14: Sýko, koupelny, kuchyně.
15: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Sýko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Sýko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Sýko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na sýko.cz/outlet.
16: Zase tankuju.
13: Po třetí tenhle týden.
16: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
16: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
17: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
18: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
22: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lady Gaga na Hit Rádiu ve 14 hodin 39 minut, už se nám to blíží, od 15 hodin naše odpolední show. No a zároveň, pokud jste dneska nestihli srdcovky mezi 12 a 13 hodinou, tak doporučuji poslouchejte Hit Rádio i dnes po 18 hodině, protože od 18 do 21 tři nádherný hodiny vás čeká náš pořad Hit Rádio Klasik a opět to bude, kolik to je třikrát čistě, to je těžký, to nějakých cca 180 minut, myslím jenom tak jako boardwalka. 180 minut fantastický hudby z 80. a 90. let. To vám nabízíme dnes večer. Do té doby pojďme si zavzpomínat. Tady jsou Spooks.

0: strašidlo, které sedělo u dveří, tak se jmenuje Román, jednoho spisovatele z roku 1969, konkrétně se jmenuje v angličtině Spooks a právě to je inspirace pro tuhle legendární hiphopovou formaci z 90. let, která se právě na základě tohoto románu pojmenovala Spooks. Je 14 hodin 43 minut, tohle byl malý výlet do 90. let a my jdeme opět zpátky do současnosti. Co nás čeká? Za chvíli Imagine Dragons Follow You, od 15 hodin tedy naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra. Zítra ve 12 srdcovky a ve 2 hodiny odpoledne ruleta dvojsmyslů. Myslím, že se zítra zase trošku zasmějeme. Tak se na vás těším, přežijte to v práci, zítra ve 12, ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Brno je díra.
3: Naše Brno, na naše Brníčko nám nešahej, to je nejlepší.
2: Ale ta nejlepší díra ve vesmíru. Tak i to je heslo brněnské hvězdárny a my si o tom dneska v odpolední show pokecáme přímo s panem ředitelem.
3: Jo, tady ten slogan bych chtěla mít na tričku.
2: A víš, že můžeš, to ti zařídí brněnská hvězdárna, ale za odměnu.
1: Dej si tu nejlepší náladu v Brně a na celé jižní Moravě. Odpolední show Hit Radio City Brno. Hit Radio.
4: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
6: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
5: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
7: Když potřebujete brýle, tak
8: Pop Optik.
7: Když kontaktní čočky, tak
8: Pop Optik.
7: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
8: Pop Optik.
7: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
8: Pop Optik.
7: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na Pop Optik. CZ.
9: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
10: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
11: Koupelny kuchyně.
12: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
13: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
18: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobré úterní odpoledne, tak jsme tady zas teda, zas.
1: No, ty jsi tady poprvé, já jsem tady zas a znova.
0: No, vyrazíte, dveřma vleze oknem.
1: Nebo naopak.
0: A nebo opačně. Každopádně, Hit Radio City Brno vám přeje krásné odpoledne a do 18. s váma budeme dneska minimálně oba dva.
1: A máme to nadupané, našlapané, nejenom co se týče Brna, ale vlastně celé naší země.
0: Máme, ano, nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Teď aktuálně před námi, jak se dívám, tak Brno, Římská ulice, poblíž nájezdu na D1. Tady se srazilo osobní auto s dodávkou. Máme tam omezení provozu a menší zdržení. Také na Brněnsku mezi Bratčicemi a Němčičkami došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Jak se dívám dál, tak D1, 194. kilometr ve směru od Prahy. Tady stojí u granice osobní a nákladní auto po nehodě a pokud byste projížděli přes ulice Římská a Kuřanka, tak tady se v Brně srazilo osobní auto s nákladním a provoz máme částečně omezen. Také D1 na 212. kiláku ve směru z Vyškova na Brno stojí porouchané auto, dejte pozor. Tak těch porucha máme, nebo porouchaných aut máme dneska nějak moc, tak snad to brzo opravíte a rozjedete se. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 546 220 220, hlavně opatrně.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
4: A čelovky vaření a papání?
5: Máme.
4: A batůžek malý a velký?
5: Máme.
4: A co boty a botičky do každého počasí?
5: Jasně, že máme.
6: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů 4Camping.

0: Radio City Brno.
1: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět zroste. Litr benzínu může zdražit na 44 korun a 71 haléřů. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17 haléřů. To je asi o 15 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. První příznaky demence může odhalit několikaminutový test. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky. Dostupný je také na netu. Informovala o tom Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A thajská vláda se rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů. Důvodem jsou obavy o národní bezpečnost, informují tiskové agentury. Oznámený krok zkrátí 60-denní bezvízový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí, včetně Česka a Slovenska.
0: Hokejový servis Hitrádia.
1: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým se díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovenskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka ve středu proti Itálii od 16:20. Držíme palce.
2: Jedete z práce městskou hromadnou dopravou, tak to vás budou zajímat naše aktuální informace, které máme z dispečinku dopravního podniku města Brna.
3: Hezké úterní odpoledne. Zpoždění až 10 minut evidujeme na tradičních linkách 50 a E50, 67, 69 a na okružních linkách 44 a 84. Na nejvíce postižené spoje řadíme záložní vozy. A všechny aktuální informace naleznete jako vždy v aplikaci DPMB Info nebo na našich profilech na Facebooku a na sociální síti X. To je pro tuto chvíli ode mne vše. Loučí se s vámi Radek Lang.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: 20 stupňů a polojasno, takové krásné počasí máme v Brně a okolí. Co se týče těch nočních teplot, tak nám klesnou na zhruba 9-10 stupňů, to není žádná velká zima. No a zítra, tedy ve středu, naměříme ještě o 2 stupně více, tedy 22, má být polojasno a ve čtvrtek bude úplně jasno.
0: Hit Radio City Brno.
5: Tak a my máme i krátce po 15. jasno, co dneska budem dělat, tak my vás nejdřív skvěle ubytujem.
2: Za 15 korun na noc, jakože já jsem v životě nespala nikde za 15 korun. Maximálně zadarmo.
5: A ještě vás dneska odpoledne i nakrmíme navíc.
2: Ano.
5: To je co, panečku?
2: A čím?
5: No něčím moc dobrým. Královnou omáček, bych řekl. Igor Doležal, Peťa Tomanová s vámi.

víš, jak to mám já zas na... A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Na Hit Radio City Brno doznívá úžasná Nelly Furtado a myslím si, tahle dáma hodně cestuje, že?
1: Jo, všude možně po světě asi.
0: A kdyby zavítala k nám do Brna, zajímalo by mě, co by říkala na nejlevnější hotel v Brně.
1: No, myslíš, protože, ten za 15 korun?
0: Ano, je to Fiat Hotel za 15 korun na jednu noc. Najdete ho u Kaufu v Židenicích a hotel Fiat je pojmenovaný dokonce i v mapách Google. Má od uživatelů vysoké hodnocení a přitom láká na nízkou cenu. Na dveří má napsáno 15 korun za noc.
1: No a počkej, jak zaplatím těch 15 korun, když mám spat v autě? Tam je to jako otevřený to auto.
0: Auto je otevřené, ano. Samozřejmě stal se z něho hotel poměrně nedávno, že? Přestože asi na tom místě tak jako, že se rozpadá to auto už hodně dlouho, ale vy tam prostě přijdete, dáte do držáku napití u řidiče 15 kaček a noc je vaše.
1: Mě by zajímalo, kde tam je jako recepční, který to bude hlídat, jo? To je dobrý. Ale když jsi říkal, že to je na mapách Google, já jsem si to otevřela. A jako počkejte, to hodnocení je fakt libový. 24 recenzí je tady napsáno, jo? A 4,9.
0: Tak to je celkem
1: kdy,
0: dost, ne?
1: Kdy najdete tak libový hotel za 15 korun za 4,9, jako jo? Tak já se kouknu na to hodnocení, jo? Tady někdo píše. Musím konstatovat, že v lepším hotelu jsem doposud nepřespal. Ten vstřícný personál a vynikající hotelová restaurace. All inclusive splnilo mé očekávání. Těch 15 korun se mi zdá být hodně, ale skvělá klimatizace mě uchlácholila.
0: Tak to je mazec, no.
1: A ještě druhý tady mám, ještě druhý. Aha. Snídaně zajištěny 10 metrů od hotelu v Kaufu za lidové ceny. Možnost sprchy opět jenom 10 metrů od hotelu v automičce. Možná trošku těsnější postel, která je určena spíše pro menší lidi, avšak i 190 cm jsem se tam nakonec poskládal. Doporučuji.
0: Tak já si myslím, že právě na tomto fleku teď bude narváno. Budou tam stát normálně řady, protože to se musí vidět, musí se to zažít a za 15 korun na noc.
1: No, ani tam nemusíte přespat a bude to zážitek.
0: I dvakrát bych se tam jako otočil.

0: Na Hitrádiu City Brno jsme se malinko uvolnili s Benson Boonem, ale teď možná zašmátráme ve vaší dávné minulosti, čím jste chtěli být, když jste byli malí.
1: Já jsem chtěla být zpěvačkou, nebo jsem chtěla hrát v divadle, anebo jsem chtěla něco prodávat, já jsem furt něco prodávala.
0: Já jsem chtěl vždycky pracovat v rádiu.
1: Jo? Mm-hmm. Už jako malej?
0: Už jako malý, no.
1: Fakt?
0: Akorát protože jsem měl úplně neideální řeč, tak mi to všichni vymlouvali. Ale možná to byl popelář, možná policajt. A co tak třeba kosmonaut? Mm-hmm. No?
1: Tak asi jako stav bez tíže, že jo? Zem na dlani, vesmírná strava, to nevím teda, jestli někoho jako...
0: Vesmírné WC. Tak to jako... všechno můžete zažít na vlastní kůži, protože... Space Bus, možná jste ho včera a dneska máte ještě možnost ho vidět v Brně, ale on se nám bude stěhovat a jde o raketu, do které vstoupíte a ne, že už nevystoupíte, ale zažijete virtuální let do vesmíru. Je. A my za chviličku zavoláme, hádejte komu?
1: No tak samozřejmě tomu nejpovolanějšímu tady z Brna, v podstatě celé České republiky. Je to Jiří Dušek, ředitel Brněnské hvězdárny.
0: A ten nám samozřejmě nejenom o tomto projektu řekne víc, takže těšte se na to, bude to určitě zajímavé a zábavné.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
11: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
12: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
13: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totál
8: Generální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč, a to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko, stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
11: Vido, styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
9: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: úterní odpolední show Hitrádia City Brno, teď jsem se trošku polekal normálně, kdo nám to tady krásně pěje, tak byla to Gary Halliwell a taky Peťa Tomanová.
1: Já mám tohle písničku ráda, když teda neprší venku.
0: A váš společný duet se jmenuje Deštivý mužík, že?
1: Jo.
0: Tak ale my to máme trošku jiného mužíka. Schválně, už jste něco slyšeli o projektu Space Bus? Co to je, podle vás?
1: Space Bus. Tak to je nějaký vesmírný autobus, který mě dopraví třeba z Brna na měsíc.
0: Ne? Kéž by jenom na měsíc. Víc nám řekne Jiří Dušek, ředitel a samozřejmě takový...
1: Největší fanda vesmíru.
0: Přesně, ano, takový mimozemšťan možná trošku. Brněnské hvězdárny a planetária.
2: No tak vlastně teď v těchto dnech po Jižní Moravě křižuje takzvaný Space Bus, což je vlastně maketa kosmické rakety na takovém tahači, do které člověk vstoupí a až vlastně 9 lidí se tam nasadí virtuální brýle a zažije takovou cestu na oběžnou dráhu na povrch naší planety Země, tak se podívá na to, co ze smíru je oběžné dráhy vidět, jako například polární záře nebo osvětlená města, a nakonec přistane. Ten výlet nebo ta cesta trvá 5 až 10 minut podle toho, jaký program vám tam zrovna pustí, a virtuálním průvodcem je Aleš Svoboda, náš český adept na cestu do vesmíru, která by se mohla odehrát ve druhé polovině příštího roku. A navíc je to taky Brňák, že jo? Taky podstatné.
1: A zažijeme tam taky stav bez tíže?
2: No tak, já teda zase nevím, jestli můžeš to prozrazovat, ale kéž by to tak fungovalo, stav bez tíže nezažijete, nicméně je to takové trošku jako to 4D kino, protože sedačka se sama klepe, natáčí, naklápí trošku a člověk, jak má ty VR brýle na sobě a domů ta hudba a ten zvuk do těch sluchátek, tak tomu snadno podlehne, že startuje ta raketa, že se tak jako pohybuje tou kosmickou lodí. Tak není to úplný stav prestiže a ta simulace je taková věrohodná ruce.
1: Ale my se v podstatě můžeme pyšnit potom, když tohle zažijeme, že jsme jako Katy Perry, která vletěla do vesmíru, že?
0: Právě.
2: No tak ano, ano. Nejsme jako Vladimír Remek, nebo jak bude budoucí Aleš Svoboda, který tam bude poletovat jako řadu dní, ale budeme jako Katy Perry, ano. Teda tam poletovala asi 15 minut.
0: Pokud by naši posluchači, samozřejmě tady v Brně to, se to už nestihne, protože Spacebus byl včera, že jo, na místě.
2: No a ještě dneska bude, krátce, do půl paté, ale je tam docela fronta, protože dopoledne to bylo pro školy, které se objednávali a museli ty školáci splnit nějaké úkoly a odpoledne se ta veřejnost musí vystát frontu, ale v dalších dnech bude putovat po jiných částech Jižní Moravy, takže tam jako se to lze zkusit.
0: Kde konkrétně si můžou všichni naši posluchači třeba na Spacebus přijít podívat? Kam?
2: No, tak zítra bude ve Znojmě, další den potom jede do Slavkova a nakonec bude v sobotu ve Ždánicích. Takže tyhle tři destinace jsou na Jižní Moravě. V neděli mají pauzu a od pondělí bude brázdit Severní Moravu, takže se začíná Krnovem a pak jde do Bruntálu, že jo, do kraje Bahna a Žab.
1: Za žabařama.
2: No tak, my, že jo, Brno je, jak my teďka říkáme, díra, nejkrásnější díra ve vesmíru, takže díravého Brna půjde teďka k Žábám a Bahnu.
1: No já jsem slyšela, že tohle ten slogan máte na tričku, já bych to tričko potřebovala, možná i nějací posluchači, jak ho získáme.
2: No, já teda musím říct, že to vzniká jako taková srandička trošku, protože to souvisí s naším modelem černé díry, kterou vlastně v těchto dnech, ano, v minulých dnech i v těchto dnech vystavujeme na různých místech města, což souvisí jednak s tím Spacebusem a jednak s tím, že aktuálně u nás na Kraváku je velká mezinárodní konference lidí, kteří se zabývají právě výzkumem velobřích černých děr v centru galaxií. A no a my jsme, jako jsme si s tou černou dírou, s tou vlastně napokovatý černou kouli trošku dělali srandu, tak vlastně z toho vznikl takový ten podtitulek, že Brno má vlastní černou díru, a nebo prostě my říkáme, máme černou díru a nebojíme se jí Brno ukázat. No a z toho potom vznikl nápad na to tričko, takže jsme jako udělali narychlo pár kusů, a když jsem včera viděl, jaký je o to zájem, jak jsme to tam všichni, a mý kolegové, nebo takový ti, co se pobíhali kolem toho Spacebusu, téměř se dali z rukou, tak jsem dneska dojednal další a asi to budeme nějak prodávat, anebo do soutěží. Možná ne, nevím to prodávat. Jako, já si myslím, že vlastně některé věci si lidé musí zasloužit svoji píli nebo chytrostí.
0: Ano.
2: Takže to budeme dávat do soutěží a můžeme se třeba s váma domluvit na nějaké soutěži, že budeme rozdávat děravá trička.
1: Mně se líbí tahle myšlenka, že se to musí zasloužit nějakou pílí. Takže když budete plní jako včeličky, jo, a potom budete třeba u nás v Eteru Hit Radio City Brno soutěžit, tak můžete takové tričko získat.
0: Neřekneme, ale teď už víc. Každopádně mě by zajímalo, pokud jste včera teda zkusili Brně, anebo dneska zavolejte nám, jaké to je, na co se máme připravit a co vám můžeme závidět a na co se můžou třeba těšit ve Znojmě zítra, že?
1: Protože
0: já bych to chtěl zažít.
1: Já závidím.
0: Ale jenom trochu.

0: jménom David Bagheta Geta umí předělávat slavné hity, že?
1: David Bagheta Geta.
0: Tolik Jay-Z a Mr. Hudson, další verze slavných Alphaville, Forever Young.
1: To bychom chtěli.
0: A tak některým se to třeba mně jako daří.
1: Aha.
0: Jsem totiž mladý duchem. No, někdy tak vypadá, no. Ale samozřejmě máme pro vás, slibovali jsme v úvodu odpolední show lahůdky. Už jsme dneska něco rozdali jako parádního ubytko za 15 korun na noc v Brně. To se fakt jako nevidí.
1: Ty děláš, jak kdybychom s tím dělali soutěž, jako. No, ne, my jsme vás jenom navedli, kde se můžete ubytovat za 15 korun.
0: Ale slibovali jsme vám, že vás i nakrmíme a toho samozřejmě také dostojíme, protože už za pár minut budeme rozdávat lupeny na festival svíčkové k nám do Brna.
1: Já se přiznám, že já nerada mluvím v éteru Hit Radio City Brno o jídle, protože já potom instantně hnedka potom dostanu hlad, jenomže když teďka dostanu hlad na tu svíčkovou, která tam bude v neděli, jo, na velkém nádvoří hradu Špilas, tak jako já se nebudu moc dočkat. A doma mi nikdo neudělá, ani já sama teda.
0: Tak dej si chleba se sádlem a po 16. si můžete dneska zavolat o 2 volňásky.
1: A pozor, ale tam nebude jenom svíčková, jo? Měli jste třeba někdy křenovou s řízkem?
0: Já jo.
1: Jo, a jak to chutná?
0: Výborně.
1: No, tak to tam můžete taky ochutnat.
2: Královna omáček míří na hrad. Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří hradu Špilberg. Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost. Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100. Kapacita omezena. Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
3: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšla.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo Pole v hodnotě 10 000 korun.
4: Centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Hit Radio.
9: 3 dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
10: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Manžel srazil osobní auto s dodávkou, počítejte s omezením provozu a menším zdržením. Na D1 na 212. kilometru ve směru z Vyškova na Brno stojí porouchané auto a pokud byste projížděli přes Pekařskou, tak tady nám bohužel v Brně bourala dvě osobní auta a omezení tady může být ještě pár desítek minut. Také na křižovatce ulice Řípská a Tuřanka se srazilo osobní auto s nákladním a pokud jedete po D1, tak 194. a půltý kilometr ve směru od Práglu, tady stojí Ukrajince osobní a nákladní auto po nehodě. Přejeme šťastnou cestu a samozřejmě, pokud řídí Ivo, tak všecko nej, že? A vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
12: 16 hodin, krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Myslivci zřejmě přijdou o možnost lovit lišku obecnou v podzemních přírodních norách za pomocí loveckých psů. Zákaz nejspíš schválí sněmovna. Záporně se pak postavil zemědělský výbor k poslanecké úpravě, podle kterého by myslivecká stráž přišla o právo usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky. Ministerstvo zahraničí Spojených států důrazně vyzvalo Američany, aby necestovali do Konga, Jižního Sudánu a Ugandy. Důvodem je epidemie eboly. Zvážit mají také cesty do Rwandy, informuje o tom agentura Reuters. Pokračující přívalové deště a rozsáhlé povodně si v Číně vyžádaly nejméně 18 obětí. Živel uzavřel školy i podniky, narušil dopravu a v některých oblastech přerušil dodávky elektřiny. Meteorologové varují před vysokým rizikem sesuvu půdy a bleskových povodní v 8 provinciích střední a jižní Číny. A ještě hokejová NHL. Brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře v 7. zápase série druhého kola playoff proti Buffalo 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili tak do finále východní konference.
13: A pokud už spěcháte z práce domů, třeba na šalinu, tak máme pro vás ještě aktuální prvního podniku města Brna.
14: Hezké úterní odpoledne. Situace je i nadále stále stejná. Zpoždění ojediněli i přes 10 minut. Evidujeme na linkách 50 a E50, 49, 67, 69 a na okružních linkách 44 a 84. Na nejvíce postižené linky i nadále řadíme záložní vozy. A všechny aktuální informace naleznete jako vždy v aplikaci Depomobil Info nebo na našich profilech na Facebooku a na sociální síti X. To je pro tuto chvíli ode mne vše. Loučí se s vámi Radek Lang.
13: 20 stupňů, polojasno, no krásně je v tom Brně a okolí. A zítra bude ještě lépe, protože má být polojasno, 21 stupňů, ve čtvrtek úplné jasno, 22 na teploměru, jako krása střídá nádheru až do konce týdne. Co do konce týdne? Já tady vidím až do dalšího čtvrtku a to má být taky 24 stupňů.
0: Jenom povídej a přehání, to
13: vůbec
0: je super.
13: Nebude pršet, vůbec.
0: Pecka.
10: Hit Radio City Brno.
0: Tak ale, máme pro vás velmi dobré zprávy, pokud máte chuť na něco moc dobrého, na královnu omáček, tak vydržte, protože už za chviličku v odpolední show Hit Radio City Brno budeme rozdávat.
13: No vstupenky, rodinné vstupné na festival svíčkové, takže v neděli vůbec nemusíte vařit, to za vás obstará někdo jiný.
0: A my se vás zeptáme, co se vás zeptáme?
13: Co se vás zeptáme?
0: No. Hit Radio. Zeptáme se vás, jaká zelenina je základem poctivé svíčkové. Takže svíčkovou rozhodně nevaříte ze svíček, že?
13: Ne. Nebo jo?
0: No, co myslíte?

0: Ladíte odpolední show Hit Rádia City Brno a jak jsme slibovali před chviličkou, tak bylo potřeba nažhavit a vytočit naše studiové telefonní číslo 546 606 606.
1: No, protože můžete získat rodinné vstupné na Gastrofans Festival Svíčkové neděle 24. května od 11 do 8 večer, velké nádvoří hradu Špilberg, dětská zóna, malování na obličej, skákací hrad, bude tam možná dokonce i labutě. Ne, ty tam nebudou.
0: Ale co tam bude, tak samozřejmě výborná svíčková. No, a nejenom to.
1: Všechny omáčky, jaký si vzpomenete, jaký znáte, koprovka, křenovka, rajská, co ještě známe za omáčky, zeptáme se někoho, co ještě znají.
0: Na telefonu by měl být Radek. Jarek, Jaro, ahoj.
2: No, Jarek, ahoj.
0: Čau.
1: Ahoj, Jarku, znáš ještě nějakou další omáčku, kromě, jak jsem zmiňovala, svíčková, koprovka, rajská, křenová, ještě něco tam máme?
2: Ježiš, no teď tyhle znám a ty další nevím.
1: No, tak počkej, už je napadla, houbová.
0: No, vidíš.
1: Houbová omáčka, tak kterou máš nejradši?
2: No, to svíčkovou asi, no.
0: Aha, jo. A jakým způsobem ji děláš, prosím tě?
2: No tak maso, zelenina, že jo... No. Pít všechno a potom rozmixovat, no.
0: Aha.
1: Hele, tak víš co, my rovnou ti dáme soutěžní otázku, jo? Jaká zelenina je základem poctivé svíčkové? Za A. Celer, petržel, mrkev.
0: Za B. Rajčata, okurky, paprika.
1: A za C. Brambory, cibule, česnek.
0: To by byla svíčková, co z toho?
2: No. Za A.
1: Za A, jo? Jsi si jistý?
2: No, mrkev, petržel, celer... No. Tak.
1: Takže rozmysli si to dobře.
0: Kořenová zelenina, jo, podle tebe?
2: Ano, ano.
0: No, super.
1: Je to tak.
0: Pán je kuchař, já to poznám.
1: Jo. Hlavně otázka, už jsi někdy svíčkovou dělal?
2: Ano.
1: Jo, Já třeba ne, tak to, že to si chytřejší než já. Já si na ní právě raději zajdu. Ale ještě jsem jako chtěla říct ten jako bohatý program, že já jsem skončila u labutí, jo, ale ne. Tady budou dvě divadelní představení pro děti. Máš děti, Jarku?
2: Ano.
1: No tak ty si tam budou mít úplně bájově. A ty taky, protože tam budou kapely Kudla z Brna, Hazafele a taky Ukulele Troublemakers, takže tam o zábavu nebude nouze.
0: Moc gratulujem, rodinné vstupné za 6 kil je tvé. Hmm. Takže dva dospělí kousy a dvě dětičky. Koho vezmeš sebou?
2: No tak rodinu, že jo.
1: No, že by svoje děti nebo vezme cizí souseda?
0: Jaro, tak doufám, že jsme ti udělali radost.
2: Ano, já jsem tam byl, takže se těším, no.
0: Aha, v loni jako jo?
2: No, ano.
1: Ale v loni jsme tam málem odletěli, jo, do věčných lovišť, ale tento rok, počkej, jsme si to objednali už u nejvyššího ve Vatikánu, takže má být 27.
0: Tak si to krásně užij a pak nám dej vědět, co ti nejvíc
1: chutnalo.
0: Šmakovalo, jo? Mm-hmm.
2: Jasně.
0: Zůstaň mi na drátu, zdarec, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak pokud vám to dneska nevyšlo, nevadí, budeme se utěžit opět, stačí jenom poslouchat Hit Radio City Brno.
1: Zítra.
0: A jdete na svíčkovi.
1: Na svíčkovi.
0: No, jasné.

0: Takto umí zpívat globální světová hvězda Taylor Swift. A představte si, že když ještě nebyla slavná, tak ráda třeba recitovala a ve škole vyhrála básničku s textem o žralokovi.
1: Ale jako ona celkově není úplně zhýčkaná celebrita na to, že je jako nejúspěšnější, že její turnej vydělalo přes 2 miliardy dolarů, tak ona ví, že bez toho ansáblu, který je za ní, by to nešlo. Tak představ si, že nějakému řidičovi kamionu, který tam veze nějaký kulisy, tak dalo jako odměnu 2 milcky, přepočtu jako.
0: Ty brďo.
1: To je hodně dobrý.
0: V dolarech.
1: Ne, jako 2 miliony českých korun.
0: Jo tak.
1: Já už jsem to přepočítala.
0: No tak
1: víš?
0: To je skandál.
1: To je skandál, že? My bychom taky chtěli, a to ani neřídíme kamion.
0: No, tak třeba se to k někomu donese, co víš?
1: No, ale jako jo, je fakt hodná. Já jsem si říkala, jestli nemá nějaký ty manýry a přiznám se, chtěla jsem na ní něco vyšťourat, jo?
0: A prej, ještě předtím, než byla úplně slavná, tak trávila hodiny na tehdejší sociální síti MySpace, ale nejenom tím, že tam jenom čučela, ale ručně odpovídala těm fandům, kteří se k ní jako připojili. Četla jejich profily, pamatovala si jejich detaily z jejich života a budovala si velmi osobní vztahy právě s fanoušky. A díky tomu se to na ní nabalilo, to fanouškovské šílenství. A teď je tam, kde je.
1: Tohle je aspoň ostrá tuška v penále, toto.
0: Přesně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon, již od skvělých 490 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
7: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
8: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
9: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
8: www.u-lucerny.cz.
10: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
12: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
13: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen. Třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
15: centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
16: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
17: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi, Féteru, Hit Rádia City Brno v úterní odpolední show 16.35. Nejvyšší čas zjistit, kam můžete vyrazit.
1: No tak je pozvi.
0: No tak začínáme u nás v Brně na Prýglu, protože pozor, oslavy 80 let lodní dopravy v Brně, tak ty se konají už o tomto víkendu a víc nám řekne Hanka Tomašíková, tisková mluvčí dopravního podniku města Brna.
2: V sobotu 23. května oslavíme 80 let lodní dopravy v Brně. V přístavišti v Bystrci na všechny posluchače Hit Rádia City Brno, a tedy nejenom na ně, od 11 hodin čekají krátké plavby zdarma, prohlídky hráze, pěnová party i unikátní 6-metrový model lodi na tramvajovém podvozku. Program také doplní koncerty, cirkus Legrando i oblíbené Silent Disco. Do Bystrce zájemce navíc z centra svezou historické tramvaje a autobusy. A dodám, že vstup na akci je zdarma, takže 23. května se na vás těšíme na přehradě.
0: A já teda musím říct, že se těším taky, protože mě dopravní podnik města Brna oslovil s tím, že budou chtít odehrát Silent Disco. No tak v životě jsem to nehrál, tak uvidíme.
1: Počkej, jak to jako funguje? To mi řekni, to jako všem lidem rozdáš jako sluchátka, jo? A budou se tam tak jako pohybovat
0: potichu? Budou se tam tak jako vlnit potichu.
1: A počkej, a jak to tam teda, co

0: budeš hrát? To se bude líbit všem, nebo co?
1: Tak budou tam prej tři kanály. V jednom kanálu poběží jistý druh muziky, v druhém kanálu další a ve třetím poběží já.
0: A já? Poběžíš ty.
1: No. No, bude to zajímavé, každopádně těším se na vás v sobotu od 18. do 20. hodiny na Silent Disco.
0: Ale já bych jako to čekala, kdyby to bylo od 22. dál, jo? Že nemůžeš jako rušit, že? Mm-hmm. Že prostě klid. Ale takhle...
1: udělám nějaké video a hodíme to na sítě, dobře. To jsem ještě nezažil.
0: Nová doba, tak já vás pozvu na slavnosti Vína a Křestu. Jo, víme, že je to jedna z největších gastronomických akcí na jihu Moravy 22. až 24. 5. tedy tento víkend. A abych vás nalákala na program, jo, tak v sobotu tam budou hrát v 17.00 Queeny, že jo, Queeny, Revival, ti jsou úplně úžasní. Já jsem je viděla v Šatou Valtice a nevím, jestli jsem byla tak ovíněná vínem, že se mi jako líbili ještě víc než normálně, ale ne, byli výborní. A potom, pokud jako rádi vaříte z Křestu, tak v 16.00 tam bude kuchařská show Petra Stupky a Honzy Vorla.
1: No ale, protože máme teprve třeba 19. května, no. Mohli bychom nalákat i na hudbu na Vinicích, protože je to akce, která opět bude letos plná skvělé muziky, skvělého a chutného vínka.
0: No jako ono už to odstartovalo minulý víkend, jo? A možná se vám bude zdát divný, že my vás pozveme na 3.7., kdy bude Tata Boys ve vinařství Lahoufr a potom ve stejný den Adam Ďurica v Lahoufru taky.
1: Ale máme pro vás pozvánku i na 9. a 10. července na Čechomory, protože ti dorazí do vinařství Lahoufr. 10.7. je vyprodáno, ale bacha, ještě můžete ulovit nějaké lupeny.
0: Na toho 9. A tak
1: 9. přesně, klasika. Bože. Si myslím, že zazní také mezi vinohrady, skleničku vínka v ruce, to si myslím, že bude velká paráda. No a myslím, že když vyrazíte na Čechomory, tak určitě nebude chybět i megapecka. Myslíš, že budou mít Elenku Dusilovic sebou?
0: Možná i Martinu Partlovou.
1: Tak uvidíme, rozhodně máte z čeho vybírat. On je

0: Tak to byla Kateřina Marie Tichá a její Plamen ve vysílání odpolední show Hit Radio City Brno. A my tady máme dneska vzácnou návštěvu, protože je velká škoda, že tu nemáme webkameru ve studiu.
1: No já už se tady jako natáčím, snažím se mít více rukou a tak, protože nás, k nám zavítala do éteru Hit Radio City Brno z domova mládeže Čichnovka, studenti.
0: Pěkná bandička teda.
2: Dobrý den.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Šváb Michal.
0: Čau, Michale.
1: Tak jestli bys nám mohl říct, co studuješ? Nebo co studujete, jestli všichni to stejné, anebo každý pes jiná ves?
2: Hele, je tu hodně nás, takže každý studujeme něco jiného. Já osobně studuju kybernetickou bezpečnost přímo na Čechové.
0: Hezky.
2: Takže potom to máme některé lidi třeba z bezpečnosti dát, potom z Gimplu, od Matyáša Lercha, z chemických škol, takže je tu fakt hodně oborů.
1: No počkej, ty říkáš, že když studuješ kybernetickou bezpečnost, tak mohl bys nám dát nějaký jako tip zajímavý, protože to si myslím, že je takové nástrahy potkáváme každý den, že jo?
0: Já myslím, že kdybys viděl naše heslo na Wi-Fi, tak to nepobereš.
2: No, hodně lidí dělá právě, že takovou chybu, jo. Samozřejmě doporučuji si udělat dvoufázový ověření a vlastně co nejvíc zabezpečit si všechno takhle ohledně vašich hesel a kyberprostoru. Jo, samozřejmě tak se bavíme o třeba umělý inteligenci, o hodně deepfakeů, takže prostě je tam toho docela fakt hodně. No.
1: Počkej, myslíš umělou inteligenci, že to, co vidím, jaké video, deepfake, jakože uvidím nějaké video, ale není to vůbec pravda. A mně někdo říká, že se to dá nějak poznat podle něčeho. Že třeba, když vidíš video se zvířetem, který není jako pravdivý.
0: Asi podle
1: takže,
0: stínu, ne?
1: Takže dělá, ne, že to zvíře dělá pohyby, které jsou nepřirozený, že to tak jako být nemůže. A že to jako, že záleží na malinkých věcech. Je to tak?
0: Jak je to?
2: Je to pravda, jo. Třeba můžeme se podívat na i obličej nějakých lidí a i na tom obličeji tak to jde docela rozeznat, ale samozřejmě nejvíc to jde rozpoznat na těch pohybech toho daného člověka, auta a vlastně tam dělá ta AI největší chyby, bych řekl.
1: Jo, vidíš to?
0: No, ještě, že jsi přišel, člověče.
2: A nebo je to taky takové rozmazané, ty záběry, ano, takže...
0: Jo, to jsem taky viděl, nějaký vodoznak tam chyběl, nebo jo, možná byl, ale byl takový jako nečitelný.
2: Kolikrát AI tam zanechá vodoznak, oni si toho nevšimnou a udělají takovou stopu, ale kolikrát to jde oddělat, takže jako...
1: Vidíš to tak nejenom, jako že pomůžeš tady tím studiem sobě, ale mnohým dalším, že?
0: Co se v mládí naučíš?
1: No, ve stáří, jako když nenajdeš?
0: Ano.
2: Přesně tak.
1: Možná takhle to je asi. No ale ještě tady máme jako jedinou dámu, protože jsou tady, aby se to věděli posluchači, tak jsou tady samý pánové, samý kluci.
0: A jedna a jediná holka.
1: Jak ses tady vyskytla, řekni, jediná holka, kde máš jako kámošku?
3: No, jako kámošky zůstaly všechny na Indru, mě si jsem pozvala jako sama paní vychovatelka, já jsem takový oblíbenec, se přiznám.
0: A máš nějaké jméno?
3: Jo, Natálie Směřičková.
0: Natálko?
1: Počkej, mě zajímá, jak to, že jsi oblíbená? Kvůli čemu? To nám tady řekni.
3: No, paní vychovatelka zrovna vede jako náš dramatický jako útvar, co máme na intru, takže se jako vídáme často a ona je právě na klučičím patře, tak když si chce pokecat s holkama, tak jsem jakoby první, za kým jde.
0: Mm-hmm. Ale a když chodíš do toho dramaťáku, tak máme dobrou výslovnost?
3: Jo.
0: Jakdy, ale že, Peti?
1: To se na to nemáš ptat, jako, protože nechceš potom znát odpověď.
0: Právě, že chci, tak super. A kámošky poslouchají Hit Radio?
3: Asi ne. Tak. Kámošky jako...
1: A co se tak posloucháte? Tak nás jako přiučte, ať se naučíme, co tak posloucháte za hudbu.
3: Jako žánr, nebo...
1: Nebo klidně interpreta.
3: Nejlepší je Kanye West.
1: Kdo Kanye?
3: Kanye West.
1: Nějaký pták?
3: Ne. Nebo...
0: Kanye West, jasné? A dál?
3: No, jinak samozřejmě pop, taková jako White Girl Music, Rihanna, Shakira,
1: jo.
3: To je prostě nejlepší.
0: Tak to všechno rádi. Máme a známe a hrajem.
1: Ale počkat, já jsem si myslela, že teďka jako, že jdou všichni spíš více do toho rapu a opouští od toho popu. Tak co tady ostatní, co jsou? Kdo poslouchá rap, ať zvedne ruku? Nikdo. Vidíš to? A kdo poslouchá pop, ať zvedne ruku? Tady máme nějaký, no, tak je to dobrý.
0: No super, vy jste
1: takže
0: si vybrali...
1: Takže Hit Radio City Brno.
0: Ano, vybrali jste si Krištofa Srdce. Chceš to někomu poslat?
3: Radši ne.
0: Radši ne, tak pro vás, pro všechny a děkujem za návštěvu, jo? Pozdravte hezky na hlas všichni. 3, 2, 1.
4: Ahoj! Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Když potřebujete brýle, tak... Pop Optik. Když kontakt... Pop Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak... Pop Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí. Pop Optik. Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik Skarglasu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
9: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
8: No jako já.
9: Oční klinika Oftal.
8: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
10: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách e-obuv.
11: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
12: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
13: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Brno 30.5.
14: Nová zbrojovka.
13: Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
14: Vstup 18.00.
13: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
15: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
16: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Air Stocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.
19: Hit Radio. I letos na podzim mi buší.

0: Hladíte Hit Radio City Brno, přejeme krásné odpoledne i za volanty a jedeme na silnice na Brněnsku na příjezdu do Rapotic ve směru z Vysokých Popovic. Probíhá údržba vozovky, tak bacha na to. A pokud jedete přes Blažovice, tak v Jiříkové nebo v Jiříkovické ulici probíhají práce na silnici. No a když se mrkneme ještě do Medlánek, tak v ulici Žebětínek u křižovatky s Jasmínovou, tady je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Tak jsem rád, že v tuto chviličku nemáme na jižní Moravě nahlášeny žádné dopravní karamboly. Kdybyste náhodou o něčem věděli, klidně nám zavolejte na 546 220 220. Moc děkujem.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
2: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jeronima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
3: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26. 6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lér.
1: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
4: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová. Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. O odchodu diplomata, který se funkce poradce pro národní bezpečnost ujal už na začátku roku, spekulovala média delší dobu. Babiš doplnil, že zatím neví, kdo Kmoníčka nahradí. Menší zdravotní pojišťovny dostanou celkem 7,9 miliardy korun ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou Petr Pavel podepsal. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Hrad. Německý dětský lékař čelí obžalobě ze 130 případů sexuálních trestných činů. Podle vyšetřovatelů se měl provinit na více než 70 obětech ve věku od 2 do 20 let. Případem se zabývá zemský soud v německé Postupimi. No a v nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar. Ten v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním takřka 3 roky nehrál. Trenér Carlo Ancelotti, historicky nejlepšího střelce Brazílie, zahrnul mezi 26 hráčů, které povolal do týmu pro finálový turnaj.
5: A jestli se chystáte jet ještě městskou hromadnou dopravou, tak máme pro vás aktuální informace přímo z dispozice.

0: tím je vše. Loučí se s vámi Radek Lang.
1: 20 stupňů v Brně a okolí, takhle máme krásné aktuální počasí. Zítra to bude ještě znatelně lepší, nebo takhle. O jeden stupeň, ale je to taky dobrý, ne? Má být polojasno a ve čtvrtek dokonce naměříme 22 stupňů a bude úplně jasno. A ještě se koukám, kdy nám zapadne dneska sluníčko, 20 hodin 35 minut.
2: Tak dneska by to šlo.
3: Hit Radio City Brno.
2: Na Hit Radio City Brno jedeme dál, odpolední show pokračuje a za chviličku rozlouskneme jedno tajemství.
1: Ano, jeden případ.
2: Teda ale možná jste o tom slyšeli, jak někdo ukradl hlavu někoho, že?
1: V příštím životě budu kriminalista.
2: Fakt? Hezky.

0: Na Hit Radio City Brno přejeme pohodové úterní odpoledne, odpolední show pokračuje a začínáme možná trošku další hodinu mysteriózně, protože možná jste postřehli, že z baziliky v Podještědí zmizela, někdo to prostě čorl, že jo, vzácná lebka svaté Zdislavy a kolem celé krádeže se okamžitě začalo mluvit o kletbě, prý, že kdo relikvie ukradne, tak toho čeká smůla nebo neštěstí a je to pravda, protože podle legendy se říká, že ten, kdo by zneuctil nebo ukradl její relikvie, no, bude stižen neštěstím, nemocí anebo výčitkami svědomí.
1: A tak výčitky svědomí, to je v pohodě, jako to není zas tak hrozná
0: kletba. No počkej, ale ty
1: to... Ale stalo se to někdy jako už v minulosti, že to někdo čmajznul?
0: Tyto příběhy vznikaly hlavně proto, že Zdislava z Lemberka byla vnímána jako ochránkyně chudých a zázračná léčitelka, takže lidé věřili, že její ostatky mají posvátnou moc.
1: Aha, no ale ten, kdo to, ten zloděj, který to ukradl, tak on tvrdil, že to ukradl, protože mu vadilo, že ta lebka leží odděleně od těla a chtěl ji vrátit jako do klidu, jo. Jenomže ten jeho plán byl trošku extrémní. On lebku zadal do betonu a chtěl ji hodit do řeky, jo. Takže kriminálka zjišťovala, kam to jako vlastně ukryl, jo? Kam to dal, takže oni nějak na něj prý použili teďka někdy, na něj jako takový zvláštní nátlak, že prý si vzali růženec a možná ho jako děsili právě tou kletbou, si myslím, protože jak jinak by to z něho dostali?
0: Ty jo, to fakt jako nevím, no. Takže místo detektoru lži použili růženec?
1: Jo, jakože s ním začali mávat jak s kivadlem a teďka to vrátíš, řekni, kde to je.
0: A třeba dostal jako strach, že ho bude Zdislava chodit strašit?
1: Jenomže oni mu neřekli podstatnou věc, ona ho bude strašit tak i tak, protože už to ukradl.
0: Právě.
1: A i když to vrátil, tak ho bude strašit.
0: Dobře mu tak, krátce nemá.
2: Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Ladíte hit rádio City Brno, stále ještě úterní odpolední show, no a opět vyrážíme mezi vás, konkrétně teda...
1: Do brněnské zoologické zahrady vyrážíme, ale ne úplně kvůli příjemnému důvodu.
0: Víc nám řekne Markéta Skřivánková, tisková mluvčí městské policie Brno.
2: Pěkný den vám i všem posluchačům. Odstavené auto nedaleko zoologické zahrady bylo v neděli popolední trnem v oku pro kolemjdoucí. Nešlo však o nevhodné parkování, ale o psa zavřeného uvnitř. Přestože bylo převážně oblačno, bylo poměrně teplo a kapota vozidla se tak docela rychle zahřívala. Zvíře uvnitř u sebe nemělo ani vodu. Jedno okénko bylo sice lehce pootevřené, malou škvírou, ale evidentně neproudilo moc vzduchu. Protože malý pes zpočátku čele reagoval na přivolanou hlídku, pokusila se vyrozumět majitele vozidla prostřednictvím rozhlasu v zoo. Nikdo však nepřicházel a venkovní teplota dál stoupala. Podle svědkyně byl pes uvnitř už několik hodin. Vzhledem k obavě o jeho život se nakonec strážníkovi odchytové služby podařilo po otevřeným okénkem autu zpřístupnit a psa, který začínal být apatický, vyprostit. Zvíře opatrně schladil a převezl do útulku, kde se o něj zaměstnanci starali do doby, než si pro něj přijel jeho majitel. Tomu strážníci nechali lísteček za stěračem s informacemi, co se stalo a kde si může svého psa vyzvednout. 30-letý slovenský hovořící muž pak strážníkům přiznal, že zřejmě podcenil situaci. Neuvědomil si prý, že budou v zoo tak dlouho a výzvu v rozhlase prý vůbec neslyšel. Teď je podezřelým z porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a ve správním řízení mu hrozí až milionová pokuta. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji krásný den.
0: Bacha, Peťa se nadechla.
1: Já jsem jako fakt naštvaná, vám chci říct, protože on si jde hezky do zoo, kouká se na zvířátka a svoje chuďato zvíře má zavřený v autě, jo? Tak, to je bordel.
0: Aby se to už nestalo, tak možná to třeba někteří nevíte, jo? Ale do brněnské zoo můžete i s péskem.
1: Ano, já jsem ho tam měla. No dobře, zaplatíte kilo, no a co?
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení z Buřinka.cz.
10: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen. Třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
11: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
12: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
13: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte Maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
17: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuj. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších pět chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
18: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Tak to byla malá hudební vzpomínka na Aviciho a jeho mega pecku Levels.
1: No já jsem si úplně zavzpomínala, protože tuhle jsem přesně poslouchala na Malorce, u moře, ten vánek, ten šum, to je úplně top. Jedeš někam na dovču? Jedete někam na dovolenou?
0: Já se chystám za ségrou do Španělska.
1: No, jo, za ségrou, takže nebudeš v hotelu.
0: Nebudu v hotelu.
1: No ale kdyby si náhodou zavítal do hotelu, jo, víš třeba, jak recepční v hotelu poznají, co před nima stojí za hosta? Oni si tě normálně automaticky za minutu proklepnou a ví, co se jí zač.
0: Fakt jo?
1: No a víš podle čeho?
0: No nevím.
1: Nevíš, já ti to řeknu, jo. Recepční hnedka pozná, co se jí zač, jakmile ti strhnou depozit z karty. Protože když má někdo tenký konto, tak prej, že se ten host orosí, změní barvu pleti na šedou, zelenou a tak dále a začne kuktat a všechno možný, jo? Takže takhle za prvé, jo? Potom ještě to poznají podle toho, jak si rezervuješ pokoj, jo?
0: Online.
1: No to jo, online, jo, jenomže když jsi movitější, tak si normálně ještě 3 noci přidáš, co kdyby náhodou, jo? To já zase si vždycky rezervuju o noc míň, takže mě by zajímalo, co si tam myslí o mě. A potom ještě s kufrem. Jezdíš s malým kufrem, anebo s velkým kufrem?
0: S batohem. S malým batohem.
1: Tak to bys, no, tak vidíš to, tak ty bys vypadal jako movitější klient, protože movitější jezdí jako s minikufrem a takový ti jako normální střídmí, tak ty tam přibalí kočku, psa, ještě babičku. Takže no, takhle to poznaj.
0: Víte aspoň, na co si máte dávat majzla?
1: Hele, já to teďka přesně udělám, až pojedu na dovolenou a zkuste to taky, jo. Já přesně to udělám ty znaky, aby si o mě mysleli, že jsem movitější, já jsem zvědavá, jak se ke mně budou chovat.
0: Takže jenom...
1: Já pojedu jenom s kabelkou. Já víš, jak byla taková ta taška do obchodu, síťovka?
0: Víš, s čím jeď? S igelitkou. To tě tam ani nepustí.

0: Espresso macchiato.
1: Na Hit Radio City Brno doznělo Tommy Cash a jeho Espresso macchiato. Víš, co si říkám?
2: No, že by si zdal espresso.
1: Ne, kdyby právě tento umělec z Itálie vystoupil na nějakém festiáku, tak ta jeho kravata dočáhne až na zem.
2: Normálně. On má nějakou velkou kravatu?
1: On má dlouhou kravatu, až po kolena minimálně.
2: Hele, a víš, kde ho můžeš možná vidět, Tommyho Cashe?
1: Tommyho Cashe?
2: No tak když je jako z Itálie, ne?
1: Hrady CZ?
2: Ne, tam nebude. Ale teďka, víš jak, minulý rok nebo i předminulý rok, tak všichni jako jezdí hlavně na hudební festivaly. Ale teďka je v módě to, že jedeš sice na festival, ale předtím si to hezky odmakáš. Takže chodíš po horách, je to v italských právě Dolomitech, nebo v Rakousku. Takže tam běháš jak kamzík a potom večer si jako užiješ to zasloužený asi pivínko, jo? Ale ne, že prostě jenom přijdeš a zboříš se na nějakou hudbu. To ne, teďka už je to víc sofistikovaný, ta zábava.
1: Ty jsi mě někdy viděla na festiáku?
2: Možná jenom tak z dálky, z vlaku. Ale tak víte co, když jsi zmínil ty hrady CZ, jestli potřebujete nějaký pohyb a ta doba se mění, tak není problém.
1: Já si myslím, že byste potřebovali vzít třeba kosu, srp a jít posekat tu louku, na které veveři. To bude.
2: A to vůbec není špatný nápad. Hele, tak my si zapisujeme a registrujeme dobrovolníky, kteří si tam chtějí jako trošku zapohybovat, zasportovat. A hlavně, až bude jako přímo ten festival hrady CZ, no tak mezi každým koncertem vám zařídíme to, že si dáte 10 kliků, 10 dřepů a máte pohyb hnedka. A nemusíte lozit po horách.
1: Pěkně jsi to naplánovala. Tak děkujeme za skvělý tip. Přejeme ti, Peti, za dnešní dlouhý den hodně odpočinku a zítra od 15. budeme znovu.
2: Když můžu, tak pomůžu. Čau.
1: Jsi skvělá, zdarec.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
10: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
11: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Máju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Masarykově ulici v úseku mezi ulicemi Nádražní a Josefská probíhají práce na silnici, tak tady počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
3: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Renková. Ombudsmani kritizují přesun lidskoprávní agendy na 4 ministerstva. Uvedli to ve společném prohlášení. Ombudsman, dětský ombudsman a jejich zástupce se obávají, že krok zásadně oslabí lidskoprávní hlas ve vládních agendách. O změně dnes rozhodl kabinet. Podle premiéra Babiše tak mimo jiné splní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Speciální žluté informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc u vybraných železničních tratí. Instaluje je Správa železnic, která zároveň zahájila kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Reaguje na situaci, kdy ze zhruba 200 úmrtí na železnici ročně tvoří více než 3/4 sebevraždy. Škoda začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí zítra, kdy oznámí i cenu. Ta základní by mohla být 632 tisíc korun. Vůz měl dnes světovou premiéru v Curychu. Naši hokejisté měli dnes na hokejovém šampionátu volný den. Důležitá je tedy regenerace a dobrá strava, jak potvrdil mluvčí národního týmu Marek Němčík.
7: Když nikdy nehrajeme, tak se hráči věnují odpočinku, tréninku, regeneraci, na nic jiného čas nezbývá. Pokud jde o stravu, tak jde hlavně o ryby, kuřecí maso, rýži, těstoviny.
6: Dobrovolné přípravy se dnes zúčastnilo 22 hráčů. Zítra odpoledne čeká náš nároďák na šampionátu Itálie.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: V průběhu večera a noci většinou polojasno, oblačno, ranní teploty 10.

Narodil se v jižní Itálii, ale zná ho celý svět. Giorgio Moroder teď hrál na Hit Radio. Reach Out, to byla záležitost, která nám odstartovala dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21 hodin vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Připravená třeba partička Ford Cos, Ain't No Sunshine, to vám hrajeme.

0: Stálice českých festivalů, taky stálice našeho hudebního playlistu Anaka. Zavírám oči, další velká hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Už za chvilku z dalších hitů třeba 24/7 ti nás vrátí zpátky na taneční parket. Připomeneme její hit Is It Love a taky Alphaville Forever Young. I to je záležitost, kterou jsme pro vás pro ten úterní večer nachystali. Teď si pojďme připomenout, jak se dnes stávalo se snídaní šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Teketice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Jaro, sluňce, Love Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
14: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellness Kuřim.cz.
11: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Edr.
15: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo 800.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tadyhle na Pohodu si hrajeme v úterý 19. května v 18 hodin a 34 minut. Everything Changes, to je hit, za kterým stojí Take That. Britská parta, kde mimochodem svou kariéru začal prvé jako tanečník, pak se ale ukázal jeho pěvecký talent. No a původně čtyřčlenná parta toho přijala mezi sebe jako pátého zpěváka. Mnoho let tam Robbie Williams působil, potom odešel na solovou dráhu, ale občas se Take That vrací na nějaké to hostování. Takže dodnes vlastně je šance vidět a slyšet Take That i s Robbiem Williamsem za mikrofonem. Každopádně v době, kdy vyšla deska Everything Changes, to bylo rok 1993, tak tam Robbie Williams aktivně působil. Gary Barlow byl tehdy tím hlavním hlasem, Robbie Williams zejména back vokalistou, ale občas se u některých písní taky dokázal solově projevit. Jana Kirchner, to je další velké jméno nachystané v našem playlistu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je písnička V cudzom městě, která teď letí mezi vás. Tak hezký poslech.

0: Buckfist, tak to byla záležitost, kterou jsme si připomněli právě teď. Making Your Mind Up, záležitost, která nám hrála na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Koukám, co tady pro vás máme nachystané do příštích minut. Je rozhodně na co se těšit. Jimmy Somerville, Heartbeat, taky česká skupina Shalom, Otázky, anebo tahle parta. Rok 1997, album Cowboy, no a na něm píseň Don't Say Your Love Is Killing Me. Už víte, o kom je řeč? No jasně, a určitě jste to poznali i podle toho zpěvu. Tohle jsou totiž nezaměnitelný Erasure. I ti dostanou na Hit Radio prostor do konce hodiny.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
2: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
4: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
5: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
6: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Nakup a vyhraj v Krpově. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo Pole v hodnotě 10 000 korun.
8: Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Hladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě dvě hodiny pro vás máme to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal. Hezké úterý přeju.

John Bon Jovi se svou kapelou, jednoduše nazvanou Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Tohle je věc, kterou jsme hráli na Hitrádiu. 7:30 po 19. vám přejeme hezký večer. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. My teď vyrazíme na sever, do Švédska. Zdravíme pochopitelně švédskou reprezentaci, kterou jsme včera dokázali porazit v hokeji. To jsme si nemohli odpustit. A je to skvělý výkon, mimochodem, českých hokejistů, který nám včera předvedli. Bylo to napínavé do posledních momentů. Tak doufejme, že už nastoupili

na tu správnou vlnu a budeme se v tom tempu dál držet. Každopádně pokud se jedná o muziku, tak skutečně teď vyrazíme do Švédska za partičkou 18s. To je skupinka, která coverovala písničky a dokonce si vzala na paškál celé jedno album ABBY. Vybrala možná ty nejznámější písně a mezi nimi taky Gimme Gimme Gimme. Tak si to pojďme hrát.

0: tahle písnička vás v klidu určitě nenechala. Doslova s ní srší energie. Stacey Orico, Stuck. To jsme vám hráli na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Classic. Nabídneme taky hymnu 80-kového synthpopu. Tohle je rok 1984, partička, která si říkala Ultravox, ve své nejlepší sestavě připravila písničku Dancing with Tears in My Eyes, objevila se tehdy na desce Lament, taky na ní budeme vzpomínat už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
10: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
9: Hotel Pegas.cz.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
12: Když potřebujete brýle, tak
13: Pop Optik.
12: Když kontaktní čočky, tak
13: Pop Optik.
12: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
13: Pop Optik.
12: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
13: Pop Optik.
12: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
14: Trenírkárna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
14: Trenírkárna.cz.
16: Tři sestry Open Air Tour 2026. Brno 30.5.
17: Nová zbrojovka.
16: Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
17: Vstup 18.00.
16: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
18: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a více na chery-cartec.cz.
19: Vidíš to?
20: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
19: No a víš, co vidím já?
20: Co?
19: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
20: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
19: U nás si vybere úplně každý.
20: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
19: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
20: Nejlepší dárek je zážitek.
21: Firma na zážitky.
20: CZ.

Hymna roku 1996, tohle byl Mr. President Coco Jumbo, jeden z vůbec největších eurodancových hitů devadesátek. Nachystaná zpěvačka Dido, od ní teď velká pohodička, abychom si trošku odpočinuli od toho hudebního nářezu. Tohle je písnička White Flag, kterou posíláme mezi vás. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší minulosti.

0: Centerfold, to byla další velká hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Vám hrajeme až do 21. večerní. No a nachystali jsme pro vás taky tenhle hudební poklad. Tohle jsou Journey, určitě jste dobře poznali hitovky Don't Stop Believin'. I takové budou příští minuty na Hit Radio, k tomu přidáme třeba East 17 nebo partičku ATB. Hit Radio.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Siko, koupelny, kuchyně.
4: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
6: Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
7: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
8: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 000 korun.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
11: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
12: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
13: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
14: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
15: Kam utíkáš?
16: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
15: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
16: A rolety mají taky?
15: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
16: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
17: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
18: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hodinu odstartuje Janek Ledecký. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

Chuck Khan, I feel for you. Takhle zní úterý na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po rané milénium. Dalším pánem na holení bude Enrique Iglesias. Zajímavá postava. Pochází totiž z hudební rodiny. Jeho otec Julio Iglesias byl ve své době uznávaný hudebník. A když se mladý Enrique rozhodl, že půjde ve šlépějích svého otce, několik prvních let vystupoval pod změněným jménem. Byla to taková pojistka pro případ, že by mu to nešlo, tak aby to nějak neohrozilo kariéru jeho otce. Nakonec se ale ukázalo, že má talent.

takže odhalil svou pravou identitu a pokračoval dále pod civilním jménem, pod kterým vydal nespočet globálních hitů. Jeden důkaz za všechny, písnička Hero. Na Hit Rádiu ji hrajeme právě teď. Let me be your hero. Would you dance?

0: Brian Adams, jeho hit Cloud Number 9 jsme připomínali právě teď. V uších máte hudební speciál Hit Radio Classic. Man, I feel like a woman. Tenhle hlas se nepatří nikomu jinému než Shania Twain, dáma, která stojí za tímhle fantastickým hitem. Hudební návrat do roku 1999, na samotném konci 90. Shania přispěchala s písničkou Man, I Feel Like a Woman. Zajímavost je, že písničku produkoval stejný člověk, který má na triku třeba několik hitů AC/DC nebo Def Leppard. Shodou okolností její manžel. I takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Jdi taky na www.levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Nakup a vyhraj v Krpově. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
5: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz. CarGlas opravdu.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Let's go, girls.

Tohle je populární dvojice Prince Italo Joe a Marky Mark, tentokrát v hitovce Life in the Streets. Takhle zněl originál. Písnička Life in the Streets se dočkala celé řady více, méně úspěšných cover verzí. My jsme si ale dali tu původní skladbu z roku 1994. Zvukově trošku připomínala třeba Eru Snap, Culture Beat nebo Doktora Albana. V playlistu máme jedno hvězdné jméno za druhým, za chvíli Bad Boys Blue, teď ale něco z toho domácího rybníčku. Helena Zeťová, autorka řady hitů, mimochodem taky písničky Impossible.

0: sľubovaná muzika. Na Hitrádiu sa teď blízkli Bad Boys Blues hitem You're a Woman. Ladíte hudební speciál Hitrádio Classic. Ešte do konce hodiny vám hrajeme výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Připravená taky Shakira. Ta si teď mimochodem přijde na slušný balík peněz. Španělský stát se s ní soudil o daně. Teď musí Shakire zaplatit 60 milionů eur. Vy nám za ní nemusíte platit vůbec nic, my vám ji prostě zahrajeme. Už je za chvíli od ní The One a přidáme třeba i Words Apart s hitem Everlasting Love. Hezký večer.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Krásný den přejí Balónky.cz. Party e-shop s balónky i heliem a specialista na balónky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balónky.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: Tak tohle je velké finále hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát zase ve čtvrtek úderem 18. Zítra je vaše středa, takže náš playlist budete režírovat vy. Teď ale mějte super úterní večer, třeba s Kelly Clarkson nebo skupinou Jelen. Hrát budou už za chvíli.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
2: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Česka si zaslouží. Opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz. Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Hit Radio.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepší si náladu.
5: Zlepší si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno.

0: dneska si zaslouží. Opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.

0: www.ciny.cz.
1: Rádio. Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Aquapark a Wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve Wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

gonna spend my life being a color.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.

0: Výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas. Ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No, jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellness Kuřim.cz.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellness Kuřim.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
1: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.